0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Česku proběhnou akce na podporu předčasně narozených dětí, krátí se čas na podání daňového přiznání a policie v Londýně vyšetřuje případ střelby z auta. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. V Česku v pondělí proběhnou charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Lidé se mohou zapojit tím, že se na webu pořadatelů zaregistrují a uhradí startovné 200 korun. Na procházku nebo běh pak mohou vyrazit kdykoliv a kdekoliv. Je možné se také zúčastnit některé z akcí, které se uskuteční v Praze, Brně a v dalších větších městech. Pořadatelé by letos rádi vybrali 1,5 milionu korun. Z peněz se nakoupí vybavení, které má zlepšit péči o předčasně narozené děti a umožnit rodinám být svým potomkům na blízku. Doplním, že v Česku se každý rok narodí předčasně zhruba 6 000 dětí. Termín pro daňové přiznání klepe na dveře. Lidé ho musí elektronicky podat nejpozději do pondělí 4. května. To je zároveň termín, do kdy musí své daně zaplatit. Tiskový mluvčí finanční správy Patrik Madle připomíná, že je nejjednodušší podat přiznání přes internetový portál Moje daně. Rozhodně se to ale nevyplatí nechat na poslední chvíli.
2: Pokud se i letos projeví typická vlastnost nechávat podání na poslední chvíli, upozorňujeme, že v posledních dnech a hodinách před uplynutím lhůty může být portál Moje daně kvůli vysokému počtu přihlášení a podání krátkodobě přetížen.
1: Pokud lidé nestihnou podat daňové přiznání do pondělí 4. května, musí to za ně udělat daňový poradce nebo advokát. V takovém případě mají poplatníci čas až do 1. července. Britská policie vyšetřuje případ střelby z auta v londýnské části Brixton, kde útočník v sobotu ráno zranil 4 lidi. V neděli o tom informovala televize Sky News. Vyšetřovatelé také prověřují, zda pozdější vážné pobudání muže v okolí nesouvisí s případem střelby. Kvůli střelbě i útoku nožem policie zatím nikoho nezadržela. Jasné není ani to, zda útočníků bylo více. Mezi postřelenými je i 70-letý senior, jehož zranění ale není vážné. Naopak v kritickém stavu je 25-letý muž. O život bojuje také 33-letý muž, kterého neznámý útočník pobodal zhruba hodinu po střelbě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: David Pastrňák z Bostonu zatím nezavrhl možnost posílit hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. S generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem se střelec vítězného gólu z finále předloňského domácího šampionátu v Praze dohodl, že si dají vědět za týden. Šlégr to uvedl v rozhovoru s novináři.
3: Jsme se domluvili, že si dáme týden ještě čas. Za prvý musí projít prohlídkou. Narodila se mu dcera, potřebuje nějaký záležitosti vyřešit tam. A samozřejmě není to ani negativní, ani pozitivní zpráva. Nechal bych to v takovém neutrálním nějakém stádiu aktuálně, protože samozřejmě vždycky, když vypadnete z těch playoffových bojů, tak člověk nemá úplně náladu na takový ty, řekněme, námluvy. Ale s Davidem jsem o tom mluvil před chvílí prakticky a taková je mezi náma dohoda.
1: V noci je skoro jasno, postupně od západu kromě východní Moravy bude oblačnosti přibývat a na západě Čech ojediněle s možností přehánky. Nejnižší teploty klesají až k 8 stupňům Celsia. Přes den v pondělí v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a beze srážek. Nejvyšší teploty maximálně 27 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 18.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

tu desku Jon Andersona Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka, Jon Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jít na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Babiš se setkal se Zelenským, výstraha před požárem platí do středy a Rusko s Ukrajinou informují o sestřelených dronech. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Andrej Babiš se v neděli v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským. Český premiér se s hlavou ukrajinského státu naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě. Je to tedy poprvé, co se lídři sešli od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela české vlády. Bilaterální jednání státníků v Jerevanu probíhá den před summitem Evropského politického společenství, kterého se oba zúčastní. Summit má řešit energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. Meteorologové rozšířili výstrahu před nebezpečím vzniku požárů. Nově hrozí v téměř celé republice s výjimkou jihozápadních Čech. Lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Meteoroložka Marie Ostrčilová ale dodává, že dešťové přehánky se objeví už na začátku nového týdne.
2: V úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit.
1: Kvůli zvýšenému riziku požárů je nutné se vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě, odhazování cigaretových nedopalků nebo používání přenosných vařičů. Zároveň by se měli lidé řídit místními vyhláškami a zákazy. Moskva i Kyjev čelili během noci útokům nepřátelských dronů, informovala o tom média a místní úřady. V okolí Moskvy přišel o život civilista, desítky ukrajinských dronů pak útočily v okolí Petrohradu. Jednu oběť a dva raněné, včetně dítěte, si naopak vyžádalo ruské bombardování okolí Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Dalších 7 lidí podle úřadů utrpělo zranění při ostřelování Sumské oblasti.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Liberecký fotbalista Petr Hodouš utrpěl v sobotním utkání prvního kola ligové nadstavby po zásahu loktem do hlavy od slávisty Davida Mozese zlomeninu čelisti. Na sociální síti X o tom informoval tiskový mluvčí Slovanu Tomáš Čarnogurský. 22-letý krajní hráč věří, že se navzdory zranění dokáže vrátit do hry ještě do konce sezóny, v níž Severočechům zbývají odehrát 4 zápasy. V noci máme skoro jasno, postupně od západu kromě východní Moravy bude oblačnosti přibývat a na západě Čech ojediněle s možností přehánky. Nejnižší teploty klesají k 8 stupňům Celsia. V pondělí v Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a to bez srážek. Nejvyšší teploty maximálně 27 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 18.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

tu desku Jon Anderson na Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka, Jon Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Česku proběhnou akce na podporu předčasně narozených dětí, krátí se čas na podání daňového přiznání a policie v Londýně vyšetřuje případ střelby z auta. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. V Česku v pondělí proběhnou charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Lidé se mohou zapojit tím, že se na webu pořadatelů zaregistrují a uhradí startovné 200 korun. Na procházku nebo běh pak mohou vyrazit kdykoliv a kdekoliv. Je možné se také zúčastnit některé z akcí, které se uskuteční v Praze, Brně a v dalších větších městech. Pořadatelé by letos rádi vybrali 1,5 milionu korun. Z peněz se nakoupí vybavení, které má zlepšit péči o předčasně narozené děti a umožnit rodinám být svým potomkům na blízku. Doplním, že v Česku se každý rok narodí předčasně zhruba 6 000 dětí. Termín pro daňové přiznání klepe na dveře. Lidé ho musí elektronicky podat nejpozději do pondělí 4. května. To je zároveň termín, do kdy musí své daně zaplatit. Tiskový mluvčí finanční správy Patrik Madle připomíná, že je nejjednodušší podat přiznání přes internetový portál Moje daně. Rozhodně se to ale nevyplatí nechat na poslední chvíli.
2: Pokud se i letos projeví typická vlastnost nechávat podání na poslední chvíli, upozorňujeme, že v posledních dnech a hodinách před uplynutím lhůty může být portál Moje daně kvůli vysokému počtu přihlášení a podání krátkodobě přetížen.
1: Pokud lidé nestihnou podat daňové přiznání do pondělí 4. května, musí to za ně udělat daňový poradce nebo advokát. V takovém případě mají poplatníci čas až do 1. července. Britská policie vyšetřuje případ střelby z auta v londýnské části Brixton, kde útočník v sobotu ráno zranil 4 lidi. V neděli o tom informovala televize Sky News. Vyšetřovatelé také prověřují, zda pozdější vážné pobudání muže v okolí nesouvisí s případem střelby. Kvůli střelbě i útoku nožem policie zatím nikoho nezadržela. Jasné není ani to, zda útočníků bylo více. Mezi postřelenými je i 70-letý senior, jehož zranění ale není vážné. Naopak v kritickém stavu je 25-letý muž. O život bojuje také 33-letý muž, kterého neznámý útočník pobodal zhruba hodinu po střelbě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: David Pastrňák z Bostonu zatím nezavrhl možnost posílit hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. S generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem se střelec vítězného gólu z finále předloňského domácího šampionátu v Praze dohodl, že si dají vědět za týden. Šlégr to uvedl v rozhovoru s novináři.
3: Jsme se domluvili, že si dáme týden ještě čas. Za prvý musí projít prohlídkou. Narodila se mu dcera, potřebuje nějaký záležitosti vyřešit tam. A samozřejmě není to ani negativní, ani pozitivní zpráva. Nechal bych to v takovém neutrálním nějakém stádiu aktuálně, protože samozřejmě vždycky, když vypadnete z těch playoffových bojů, tak člověk nemá úplně náladu na takový ty, řekněme, námluvy. Ale s Davidem jsem o tom mluvil před chvílí prakticky a taková je mezi náma dohoda.
1: V noci je skoro jasno, postupně od západu kromě východní Moravy bude oblačnosti přibývat a na západě Čech ojediněle s možností přehánky. Nejnižší teploty klesají až k 8 stupňům Celsia. Přes den v pondělí v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a beze srážek. Nejvyšší teploty maximálně 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

lesa hoří jemnej dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, rany si moc dobře nevedou. Jsou i sirky.

tu desku Jon Endres na Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka, Jon Endres se natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny

Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babiš se setkal se Zelenským, výstraha před požárem platí do středy a Rusko s Ukrajinou informují o sestřelných dronech. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Andrej Babiš se v neděli v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským. Český premiér se s hlavou ukrajinského státu naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě. Je to tedy poprvé, co se lídři sešli od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela české vlády. Bilaterální jednání státníků v Jerevanu probíhá den před summitem Evropského politického společenství, kterého se oba zúčastní. Summit má řešit energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. Meteorologové rozšířili výstrahu před nebezpečím vzniku požárů. Nově hrozí v téměř celé republice s výjimkou jihozápadních Čech. Lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Meteoroložka Marie Ostrčilová ale dodává, že dešťové přehánky se objeví už na začátku nového týdne.
2: V úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit.
1: Kvůli zvýšenému riziku požárů je nutné se vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě, odhazování cigaretových nedopalků nebo používání přenosných vařičů. Zároveň by se měli lidé řídit místními vyhláškami a zákazy. Moskva i Kyjev čelili během noci útokům nepřátelských dronů, informovala o tom média a místní úřady. V okolí Moskvy přišel o život civilista. Desítky ukrajinských dronů pak útočily v okolí Petrohradu. Jednu oběť a dva raněné, včetně dítěte, si naopak vyžádalo ruské bombardování okolí Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Dalších 7 lidí podle úřadů utrpělo zranění při ostřelování Sumské oblasti.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Liberecký fotbalista Petr Hodouš utrpěl v sobotním utkání prvního kola ligové nadstavby po zásahu loktem do hlavy od slávisty Davida Mozese zlomeninu čelisti. Na sociální síti X o tom informoval tiskový mluvčí Slovanu Tomáš Čarnogurský. 22-letý krajní hráč věří, že se navzdory zranění dokáže vrátit do hry ještě do konce sezóny, v níž Severočechům zbývají odehrát 4 zápasy. V noci máme skoro jasno, postupně od západu kromě východní Moravy bude oblačnosti přibývat a na západě Čech ojediněle s možností přehánky. Nejnižší teploty klesají k 8 stupňům Celsia. V pondělí v Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a to bez srážek. Nejvyšší teploty maximálně 27 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 18.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Eins, zwei, drei, vier.

0: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Poprvé v historii. Jedna titulní strana, 7 finalistek castingu, hledáme Playmate 2026. 7 žen, 7 příběhů, jedno vydání. Jiří Langmajer o formě, která nehasne. A realita digitálního placeného sexu. Bez filtru. Tohle číslo chceš mít. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Mám tu desku Juna Andersona Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka. Juna Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pěkný vám ráno, 6. hodina raní Květoslav, normálně a raní teploty jak v létě. Květoslav slaví svátek Mezinárodní den hasičů a den Star Wars. Tak a piš to je se mnou, hezký ráno.
1: Dobré ráno, koukám, co pro tebe znamená léto, něco kolem 13.
0: No.
1: No tak dobře.
0: To je jak léto.
1: Když říkáš. A Mike Dint má dneska narozeniny, tady basák Green Day. The Tiger Lilies hrajou zase v Lucerna Music Baru stejně jako včera, a nebo Eric Clapton je v O2 aréně. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Je poslední den pro podání daňového přiznání. Babiš se sešel se Zelenským a naši hokejisté podlehli Švýcarům po nájezdech. Na podání daňového přiznání elektronicky zbývají poslední hodiny. Dnes je nejzazší termín, dokdy to můžou poplatníci udělat. Nejpozději dnes je také nutné daň uhradit. Přiznání jde elektronicky podat datovou schránkou nebo prostřednictvím portálu Moje daně. Ten ale může být podle finanční správy pod náporem opozdilců krátkodobě přetížený. Mluvčí úřadu Patrik Madle připomíná, že za podání daňového přiznání po stanovené lhůtě hrozí sankce.
3: Pokud je daňové přiznání podáno více než 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun.
1: Pokud za poplatníka podává daňové přiznání daňový poradce nebo advokát, platí pro něj prodloužená lhůta až do 1. července. Policie prověřuje nehodu na pouťové atrakci v Hradci Králové. Má podezření na obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní stíhání dosud nezačalo. Policie podle mluvčí Macháčkové nikoho zatím neobvinila. Na Malé horské dráze se v sobotu odpoledne srazila dvě vozítka. 8 dětí a jeden dospělý utrpěli lehké zranění. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Zraněně přivezli k dalším vyšetřením do nemocnice. Ukrajinský prezident Zelenský má zájem o ukončení války na Ukrajině. Podle premiéra Babiše jde o to, kdo ho zprostředkuje. Český premiér to řekl po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Dodal, že situaci komplikuje fakt, že americký prezident Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu. Zelenský později označil schůzku za produktivní.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Naši hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod. K hokejové reprezentaci se zítra na švédské hry nově připojí 7 hráčů. Závěrečný turnaj série Eurohockey Tour naopak vynechá ze zdravotních důvodů elitní obránce Filip Hronek. Barzlem na Lemmyho nemůže zapomenout. Rodné město slavného muzikanta, který zemřel před 11 lety, otevřelo unikátní malé muzeum Motorhead. Jmenuje se Old No. 6 a je místem plným unikátních artefaktů, baru s pivem Motorhead i nealko verzí Lemmyho legendárního drinku Jack and Coke. Výtěžek navíc pomůže proměnit místní Queen's Theatre v moderní hudební sál. Nedaleko navíc stojí i Lemmyho socha od sochaře Andyho Edwardse. Do níž kytarista Phil Campbell uložil část jeho popela jako osobní poctu. Jak ty to tam ještě hraje? No to jsi mohl nechat klidně.
0: Tak to tam nechám.
1: No tak děkuju. Dnes čekejte v Čechách spíš zataženo, hrozí i nějaká přeháňka. Na Moravě spíš polojasno, maximálně kde kolem 25.
0: Jsem nějaký zmatený po těch třech dnech volna. Pozor, na Pražském okruhu 18. kilometr před letištěm, je to před sjezdem na Ořech, poruchaný auto, kolona už má v tuhle chvíli 3 kilometry. Takže to je první informace a ještě D1, 151. kilometr na Prahu. Máme tam nehodu, takže tam taky opatrně.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A jdeme se podívat na komplikace v dopravě D1, 277 km, je to na Prahu, pozor, je tam poruchaný nákladní auto, takže se tam zbržďuje. D10, 21 km na Prahu před sjezdem na Tuřice, taky poruchaný auto, taky trošičku přibrzdíte. No a mám tady další, a to je na Pražském okruhu, 18. kilometr k letišti před sjezdem na Ořech, poruchaný auto, kolona má přes 3 kilometry. Jinak samozřejmě očekávejte opět omezení na plzeňské, ale samozřejmě, protože sledujete dopravní značení, tak víte, jinak omezení máme samozřejmě na Radlické směr tunel Jižní spojka, takže tam jsem si v pátek vystál 3/4 hodiny.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
8: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
7: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
8: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
7: Tak dej odběr našemu kanálu.
9: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Tak trochu kanadskýho roku, Nickelback za námi, tohle jsou Metric, za chvilku Pišto, dáme si fleše. Pokud někam spěcháte, pomalu 6.25.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: A hezky vám ráno, 6:29.
2: Dobré ráno. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Nově by také mělo být od daně osvobozeno spropitné. V Českém Švýcarsku se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Dnes dorazí dva vrtulníky ze Slovenska, řekl generální ředitel hasičů Vlček. Spojené státy v pondělí začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu, oznámil na své síti Trump. Velkou cenu Miami Formule 1 vyhrál Andrea Kimi Antonelli a po třetí výhře v řadě si upevnil vedení v seriálu Mistrovství světa. Druhý byl Lando Norris, třetí Oscar Piastri. Jakub Dobeš v sedmém zápase prvního kola playoff NHL pomohl Montrealu k postupové výhře 2-1 nad Tampou Bay 28 zákroky a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
0: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: No a vypadá to, že doprava už samozřejmě začíná hejbat, takže už máme někde kolonky. Máme taky ale dopravní nehody, takže pozor, mám tady taky informaci, že na silnici třetí třídy je to na Lounsku mezi Hořeticemi a Žadcem se na komunikaci pohybují koně, takže tady tudy opatrně. No, pojďme dál. Vyškovsko mezi Bohatými Málkovicemi a Bučovicemi odbočka na Kojátky havarovala dvě osobní auta. Na Domažlicku za Štítary směrem na Holšovský Týn osobní se zvěřím. Tady se nám to trošičku začíná nárazově štosovat, takže bacha. No a připomenu D1, 277 km na Prahu stojí poruchaný nákladní auto, takže tady dejte pozor. Radio Rockzone, počasí. Podíváme se na počasí a mám tady aktuální informace, které by měly přinést i déšť. Takže v pondělí bude na Moravě a ve Slezsku po většinu dne panovat slunečné počasí. V Čechách od rána zvětšená oblačnost, mraky se objeví, odpoledne se budou rozšiřovat z Čech dále na východ a většinově by mělo být oblačno. Teploty nicméně ráno poměrně vysoký, 9 až 14 stupňů, odpoledne budou stoupat ještě víc, a to na 22 až 26. Na jižní Moravě to může být až 28. No a v úterý už přinese samozřejmě více deště. Během odpoledne by se měly zejména na západě a severu Čech vyskytovat přehánky, ale i bouřky.
0: Radio Rock Zone. Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Poprvé v historii. Jedna titulní strana, 7 finalistek castingu, hledáme Playmate 2026. 7 žen, 7 příběhů, 1 vydání. Jiří Langmajer o formě, která nehasne. A realita digitálního placeného sexu. Bez filtru. Tohle číslo chceš mít. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
2: Mám tu desku Juna Andersona Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka. Jun Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Eric Clapton bude znít dneska po 9. hodině každý hodinu, každou hodinu, protože v rámci toho dnešního koncertu tady v Praze samozřejmě budete po celý den tak nějakým způsobem na vlně Erika Claptona. Tak pojďme dál, Red Hot Chili Peppers, taky Rammstein, ale nesmí chybět informace z dopravy, takže jdeme na ně právě teď.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na Lenka ví co, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy je kolona u letiště mezi 3. a 1. kilometrem. Ucpané silnice 2 z Kutné hory do Prahy v Mukařově. Na pražském okolí dálnici D1 na letiště vázne doprava mezi Lochkovem a Ořechem. A pomalu to jede i na východní části pražského okruhu ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholi. Z Global Assistance, Lenka.
0: Tak nějak se nám ztratil signál, no nevadí. D1, pozor u Velkého Meziříčí směrem na Prahu, tam se převrátil kamion a skončil v příkopu. Neprůjezdný je pravý pruh a kolona měří přes 2 kilometry.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když dovolenou prožíváte naplno a můžete vybírat z různých aktivit. I Lenka je náročný cestovatel.
5: Albánie se za krátkou dobu stala velmi oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země nabízí jak aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích u průzračného moře. Díky pozvolnému vstupu do moře je ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatel. Hory a nedotčená příroda zase lákají dobrodruhy, kteří milují výlety a objevování. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. A gurmáni se zase přijdou na své díky zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. A třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu.
4: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz. Jasněčka.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
9: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
10: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

Du hast mich. Du hast mich.

0: 6.58, venku velká oblačnost, ale samozřejmě ty teploty snad porostou nahoru. Uvidíme. 6.58, Květoslav slaví svátek. No a vy, což vám informací dodá Pišto, pěkný ráno.
1: Dobré ráno. Je mezinárodní den hasičů, taky den Star Wars. A kam dneska za muzikou? Živou, samozřejmě. A Michal Pavlíček a Michal Nejtek jsou na divadle Dobežka, všechno v Praze, nebo Lambert Trio v paláci Akropolis na Žižkově. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Středoškoláci míří k maturitě, policisté dopadli nebezpečného vězně a fotbalisté Sparty si poradili s Jabloncem. Zkouškami z matematiky a angličtiny začínají státní maturity. Připravila je státní organizace Cermat. Ke zkouškám letos poprvé půjde přes 84 tisíc středoškoláků. Většina si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18% takzvaných prvomaturantů. Zítra budou maturity pro všechny pokračovat testem z českého jazyka. Volitelné testy z němčiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny a těžší matematiky budou ve středu. Výsledky by Cermat měl školám předat do 15. května. Policisté dopadli uprchlého vězně. 21-letý muž utekl v pátek z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Podhrabal se pod odplocením. Po nebezpečnému muži, odsouzeném za násilnou a drogovou trestnou činnost, policie pátrala i s pomocí vrtulníku s termovizí. Podařilo se ho dopadnout včera odpoledne v Olomouci. Vězeňská služba podle serveru novinky.cz zjistila, že vězeň chybí až při jejich přepočítávání. Možné pochybení proto prověřuje i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc označil útěk za fatální selhání několika osob a chystá personální opatření. Vyjádří se k ním podle serveru TNCZ dnes. Další podkrušnohorské město přichází o asistenty prevence kriminality. Jejich financování z Evropské unie skončilo. Po Sokolovu hlásí úbytek preventistů také Most, pokračuje Dušan Valenta.
3: Asistenti pomáhají strážníkům ve vyloučených lokalitách. Nejčastěji řeší pití alkoholu, hluk nebo otázku drog. Ještě loni měl Most 20 preventistů a stály téměř 9 milionů. Přes polovinu zaplatila evropská dotace. Letos ale na 4 nejsou peníze a tak se tým zmenšil. Město sice požádalo o pomoc stát, jestli uspěje, ovšem není jisté.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Sparty zvládli úvodní kolo ligové nadstavby. Oslabený Jablonec s udělenými dvěma červenými kartami porazili 2-0. Letenští na druhém místě tabulky ztrácejí před derby v Edenu na vedoucí Slávii 8 bodů. Jablonec prohrál třetí kolo po sobě a na Plzeň ztrácí už 5 bodů. Ta si včera poradila s Hradcem Králové 3-1. Ve skupině o záchranu Teplice remizovali se Slováckem 1-1. Bývalý basák Metallica Jason Newsted odhalil, že byl nedávno po boji s rakovinou prohlášen za zcela zdravého. Potvrdil, že lékaři nemoc zachytili včas. 8. května to bude přesně rok, co podstoupil zákrok kvůli rakovině hrdla. Newsted v roce 1986 nahradil zesnulého Cliffa Burtona. Hrál na mnoha nejúspěšnějších deskách Metallica. Jejich cesty se rozdělily až v roce 2001. Dnes čekejte v Čechách oblačno až zataženo, výjimečně přehánky. Na Moravě ve Slezsku spíš polojasno, jinak maxima kolem 25.
0: No a jdeme na silnice na Bruntálsku v Krnově, Bruntálská ulice, tady bacha, budou probíhat práce údržby, to je stejný jako na Plzeňský tady v Praze. Trasa z Tábora směrem na Pelhřimov, tady taky se bude trošku opravovat komunikace. No a ještě si dejte na poruchaný nákladní auto pozor, a to je D1 277. kilometr směrem na Prahu. Takže vyjďte opatrně, no a samo sebou cokoliv z dopravy. 605 222 007.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak nevím, Praha asi oblačno až zataženo, tedy jako počasí jako nepěkný, ale 10 stupňů, což je nádherný. 7 hodin 16 minut, tak jak jsme vylezli v pátek opět v zimních bundách, tak dneska už teda jenom ty trička, no, uvidíme. 7 hodin 16 minut, pojďme na dopravu.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a vypadá to tak, Lenko, že nám budeš muset říct, jak se jede.
2: Čau Myšáku, hezké ráno. Začala ranní špička, kolony jsou na východní části Pražského okruhu ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrhobohly. Ucpaná je Liberecká ve směru do Holešoviček, kolona je také ve Strakonické ve směru do centra a popojíždět budete na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště mezi Lohkovem a Ořechem. Z Global Assistance, Lenka.
0: Pozor, z Českých Budějovic na Třeboň za Štěpánovicemi dvě osobní auta, v Táboře Rokycanova ulice na křižovatce s Mlíčovou dvě osobní, je tady blokovaný jeden pruh, na vjezdu z Budyně nad Ohří na Hradčany osobní auto s nákladním.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
8: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

Tak Foo Fighters vydali novou desku Hračky, možná už máte doma, možná jste někde slyšeli, v každém případě docela příjemný poslech nové desky. Tohle jsou Foster the People a za chviličku dáme Queeny.

0: Tak zítra si zahrajete o Queenie, nebo respektive Queen Money, což je koncert, který bude 15. v Lidovém domě v Praze ve Kbelích. 7.30, volá nám automat, my na něj kašlem, dáme si rychlý přehled.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno. Nejpozději dnes musí podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Pražští radní dnes projednají změnu tržního řádu, kterou chtějí zamezit takzvaným deštníkářům bez neužívání statutu Kamelota. Německé dráhy Deutsche Bahn od května zakázaly konzumaci alkoholu na berlínských železničních nádražích Zoo a Ostbahnhof. Tenistka Kateřina Siňaková získala v Madridu 36. deblovou trofej. S Taylor Townsendovou porazili pár Mira Andrejevová, Diana Schneiderová 7-6, 6-2. Inter Milan získal 21. titul pro mistra italské fotbalové ligy. Po výhře 2-0 nad Parmou má 3 kola před koncem nedostižný náskok 12 bodů.
1: Radio Rock Zone.
0: Tam jedeme zás dál mezi vás další muzikou. Ozzy Osbourne, U2, 731.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A my se podíváme na dopravu, jak to vypadá aktuálně, tak samozřejmě kolony, protože máme ranní špičku. Na trase Vizovice Zlín u Lípy srazilo se tady osobní auto s nákladním a blokovaný jeden jízdní pruh. Na Trutnovsku před Pilníkovem směrem od Chotěvic dvě osobní auta. A ještě pojďme na Novojičínsko v Sedlnicích na místní komunikaci dvě osobní auta.
0: Mám tu desku Juna Andersona Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka. Juna Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Patti Smith, 7 hodin na 48 minut, no a když se podívám, venku by mělo být kolem 11 stupňů. Tak podíváme se na dopravu a mám tady pro vás připravený Pearl Jam se skladbou Jeremy.
1: Doprava z Global Assistance.
0: Nejdřív ale samozřejmě Lenka.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy je kolona u letiště mezi 4. a 1. kilometrem kvůli omezení. Doprava v Praze odpovídá ranní špičce. Obvyklé kolony očekávejte na východní Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak před Barandovským mostem do Dobříské. Ucpaná je Strakonická do centra. Z Global Assistance Lenka.
0: A silný provoz taky Vinohradská do centra. Na Přerovsku hranicích na náměstí osvobození 2 osobní auta, na Ostravsku mezi Olbramovicemi a Klimkovicemi 2 osobní a na Hodonínsku pozor ve Veselí nad Moravou ve Svatoplukově ulici, tady osobní auto s cyklistou.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak vám pěkný ráno, ještě hodinu a pak tady bude Tomáš, samozřejmě, který taky samozřejmě bude hrát taky podle vás, takže si máte nějaký hudební tip, pište na songzavináč.cz 7.58.9 už, no a samozřejmě piš to. Pěkný ráno.
1: Dobré ráno. Víš, kdo je Catherine Jackson?
0: Tak to nevím.
1: A víš, kdo je Jackie Jackson?
0: Něco mi to říká, ale teď si nespomenu.
1: Víš, kde Michael Jackson?
0: Tak to vím, no. Včera jsem se na něj koukal, oni dávali nějaký záznam jeho vystoupení, příprav na to vystoupení. Měl to teda propracovaný, já jsem Jacksona nikdy nemusel. Hezký ráno.
1: Hezký ráno, no tak já jenom, že Catherine je jeho máma a Jackie je jeho brácha a oba se narodili v dnešní den.
0: No nekecej, takhle to měli vypočítaný, takhle podívej se na to.
1: No a taky nějaký Tomáš Frede se dneska narodil.
0: Nekecej, to jsem nevěděl vůbec. No, na to nejsem ani připravený nějak, člověče.
1: Já taky ne, ale ani... Tak mu to nebudem říkat.
0: Nebudeme mu to říkat. Dobře. Nebudeme mu to říkat.
1: Tak jdeme rovnou na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na koridoru u Pardubic srazil vlak člověka. Soud projedná část kauzy Čapí hnízdo a hokejové reprezentaci budou chybět další hráči. Srážka vlaku s člověkem přerušila provoz u Pardubic. Vlaky neprojedou koridorem mezi Pardubicemi a Kostěnicemi. Část je odkloněná. Podle mluvčího zprávy železnic Martina Kavky by se mohl provoz obnovit kolem 10. hodiny. Soud projedná další část kauzy Čapí hnízdo. Týká se europoslankyně Jany Naďové. Není vyloučené, že by už dnes mohl padnout nepravomocný rozsudek. V případu čelí obžalobě i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Babiš i Naďová vinu dlouhodobě odmítají. Spojené státy začnou Hormuzským průlivem doprovázet uvízlé lodě. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země celého světa. Zdůraznil ale, že nabídka doprovodu se týká lodí z oblastí, které nejsou nijak zapojené, dostávající situace na Blízkém východě a akci nazval humanitární. Podle prohlášení Iránu by ale americký krok bylo možné považovat za porušení příměří.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejové reprezentaci přibývají omluvenky. Náš národní tým se na mistrovství světa musí obejít bez útočníka Dallasu Radka Faxy. Nepravděpodobná je i účast bostonského dua Pastrňáka se Zachou. Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr říká, že Faxu na šampionát nepustí zranění.
3: Bohužel musí na magnetickou rezonanci a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní, takže tam bohužel jsme ztratili další jméno.
1: Kouči národního týmu Radimu Rulíkovi se omluvili i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu. Barslem na Lemmyho nemůže zapomenout. Rodné město slavného muzikanta, který zemřel před 11 lety, otevřelo unikátní malé muzeum Motorhead. Jmenuje se Old Number 6 a je místem plným unikátních artefaktů. Baru s pivem Motorhead i nealko verzí Lemmyho legendárního drinku Jack and Coke. Výtěžek navíc pomůže proměnit místní Queen's Theatre v moderní hudební sál. Nedaleko navíc stojí i Lemmyho socha od sochaře Andyho Edwardse, do níž kytarista Phil Campbell uložil část jeho popela jako osobní poctu. Dnes čekejte v Čechách spíš zataženo, výjimečně nějaká přehánka, na Moravě ve Slezsku polojasno a maxima někde kolem 25.
0: Na Ostravsku průjezd Olbramicemi a Klimkovická ulice, pozor, tady dvě osobní auta, je tady omezení provozu, takže spočítejte se zdržením. Ještě pojďme kousek dál na Karvinsku v Bludovicích, Těšínská ulice, je to ve směru od Těrlická, dvě osobní. Ještě pojďme do Liberce, do Bijášova ulice, na křižovatce z Pionýrů, dvě osobní auta. No a v Praze kolony.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Další novinku tady mám pro vás v 8 hodin 17 minut. Samozřejmě přineseme dopravní informace, ale budou to i s písničkou Love Me, což je další nová věc od Pretty Reckless, kterou si taky samozřejmě užijete letos na festivalu. 8 hodin 17 minut.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jdeme za Lenkou, ahoj.
2: Ahoj Myšáku, hezké ráno. V Kobylicích v Trousilově ulici se srazila dvě osobní auta. Kolony v obou směrech popojíždějí na Pražském okruhu ve směru k letišti mezi Jesenicí a Ořechem, ve směru na dálnici D1 mezi Plzeňskou D5 a Ořechem. Ucpané Liberecká do Holešoviček a nebo východní a Štěrboholská spojka ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholi. Z Global Assistance Lenka.
0: V Jihlavě ulice na Bělidle, pozor, je to na křižovatce s ulicí U Větrníku, havarovalo nákladní auto. V Prostějově Brněnská ulice, za Brněnskou ulicí směrem z centra, havarovalo osobní auto s motorkářem. No a pozor taky na Ostravsku, průjezd Olbramicemi v Klimkovické ulici, dvě osobní a omezení provozu.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
6: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na Radio Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: A my teď dáme další rychlý přehled a další muziku. Protože se nám tady objevila Zuzana, tak speciálně pro ní Cranberries. Tak a jdeme na to.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Nově by také mělo být od daně osvobozeno spropitné. V Českém Švýcarsku se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Dnes dorazí dva vrtulníky ze Slovenska, řekl v České televizi generální ředitel hasičů Vlček. Andrej Babiš při příchodu na summit EPC řekl, že dnes jednal s Rutem o navyšování výdajů na NATO. Česká vláda se na to podle něj soustředí. Velkou cenu Miami Formule 1 vyhrál Andrea Kimi Antonelli a po třetí výhře v řadě si upevnil vedení v mistrovství světa. Druhý byl Lando Norris, třetí Oscar Piastri. Jakub Dobeš v sedmém zápase prvního kola playoff NHL pomohl Montrealu k postupové výhře 2-1 nad Tampou Bay 28 zákroky a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

0: Tak tady v Praze na Smíchově se sluníčko umoudřilo, takže vylezlo. Ne jak dlouho, no řekneme si to za chvíli. 8 hodin a 38 minut.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak přidáme informace řidičům, takže v Praze samozřejmě kolony. Na výjezdu z Kladna na Pchery osobní auto s nákladním a projíždí se jedním pruhem, takže tady je zdržení. Na příjezdu do Karviné od Ostravy dvě osobní auta. No a ještě ze Vsetína směrem na Vizovice zasahuje policie u nehody dvou osobních aut.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: A my rozebereme trošku to počasí, tak dneska očekáváme spíše oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno, jinak výjimečně přehánky. Na Moravě ve Slezsku většinou polojasno bez srážek. Teploty dnes 22 až 27 stupňů, na horách to bude kolem 18. V noci na úterý zataženo až oblačno. Teploty nám samozřejmě trošičku klesnou, takže počítejte s tím, že teploty by mohly nějakým způsobem klesnout, takže opět k nějakým 9 stupňům. No a zítra přes den zataženo až oblačno a teploty 23 až 28 stupňů. Tak to je tedy předpověď počasí. No a my jdeme na Nickelback.
1: Radio Rock Zone.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Mám tu desku Jona Andersona Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka, Jon Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jít na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak střídání stráží Tomáš usedne za mixák, no a samozřejmě, pokud máte nějaký tip hudební, tak si o ní napište na song@rockzone.cz. No ale my se podíváme ještě na dopravu a tady pro vás budu mít ještě Babylon Zoo a Chrise Cornella. Tak jdeme na tu dopravu nejdřív.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Lenico, víš, ahoj.
2: Ahoj, Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy je kolona u letiště mezi 5. a 1. kilometrem. Kolony v obou směrech popojíždějí na Pražském okruhu ve směru k letišti mezi Jesenicí a Ořechem, ve směru na dálnici D1 mezi Plzeňskou D5 a Ořechem. A na východní Štěrboholské a jižní spojce popojíždějí kolony nejdříve mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak před Barandovským mostem do Dobříské. Z Global Assistance, Lenka.
0: Pozor, v Dolních Chabrech, Ústecká ulice směrem na Kobylisi, u křižovatky s Prunéřovou, dvě osobní auta, jede se tam zatím bez kolon. Na Šumperku, nebo v Šumperku přímo, Žerotínova ulice na Kruháči s ulicí doktora Edvarda Beneše, dvě osobní auta. No a ještě pojďme z Kladna na Pchery, osobní auto s nákladním. Přeju pěkný den.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
7: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
6: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
7: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
6: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Mr. Chris Cornell na rádiu Rockzone, necelý dvě minuty do devátý, pondělí 4. května, všechno krásný květoslavům, květoňům, Florianům, Silvanům a Silviusům, ovšem taky je dnes den Star Wars.
1: No je to tak.
0: Až takovejhle on to je fenomén, no vidíš to. Samozřejmě taky Mezinárodní den hasičů, to ví každej. Mé jméno Tomáš Frede, tady je Pišto, pojďme si dát nějaké té zprávy.
1: Ale všimni si, že to není ani světový den Star Wars, ani Mezinárodní den Star Wars.
0: Je to prostě den Star Wars. Jenom
1: den Star Wars. To už
0: není
1: jako...
0: to ale ve finále mnohem víc a nad to všechno?
1: Ne, to míň už to nejde.
0: Dobře. Tak no, jo, dáte
1: jako
0: Vejdre.
1: Den pondělí.
0: To je pravda.
1: No, to taky už nejde.
0: To je pravda.
1: Mimochodem, anebo ne, to ti řeknu až za hodinu. The Tiger Lilies hrajou zase v Lucerne Music Baru, byli tam i včera, tak kdo jste třeba nestihli, nebo si to chcete dát znova, máte možnost. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Supermarkety dál klamají u slev. Je poslední den pro podání daňového přiznání a do výškové budovy v Moskvě narazil dron. Supermarkety dál čarují s cenovkami u slev. Červené štítky podle kontrol České obchodní inspekce mnohdy lákají na slevy u zboží, které dokonce podražilo. Prodejci také podle portálu novinky.cz inzerují často slevy, aniž by informovali o původní ceně. Inspektoři musí při kontrolách dohledávat v evidenci, jaká byla skutečná nejnižší cena za 30 dní. V prvním čtvrtletí rozdali za porušování zákona na ochranu spotřebitele řetězcům pravomocné pokuty za více než 8 milionů korun. Ve srovnání s miliardovými tržbami a zisky řetězců ovšem není výše pokut příliš bolestivá. Na podání daňového přiznání elektronicky zbývají poslední hodiny. Dnes je nejzazší termín, dokdy to můžou poplatníci udělat. Nejpozději dnes je také nutné daň uhradit. Přiznání jde elektronicky podat datovou schránkou nebo prostřednictvím portálu Moje daně. Ten ale může být podle finanční správy pod náporem opozdilců krátkodobě přetížený. Mluvčí úřadu Patrik Madle připomíná, že za podání daňového přiznání po stanovené lhůtě hrozí sankce.
3: Pokud je daňové přiznání podáno více než 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 tisíc korun.
1: Pokud za poplatníka podává daňové přiznání daňový poradce nebo advokát, platí pro něj prodloužená lhůta až do 1. července. Na budovu v ruské Moskvě ráno zaútočil dron, informoval o tom starosta města Sobyanin s tím, že stroj prorazil stěny 3 místností na 36. patře. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval. Proti Rusku podniká vzdušné útoky Ukrajina. Incident se stal krátce před pátečními oslavami Dne vítězství, na který se v Moskvě tradičně chystá vojenská přehlídka.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Mladý fotbalista Sparty zaznamenal smutný rekord. 17-letý český záložník Luis Azaka dostal červenou kartu za faul po pouhých 13 vteřinách na hřišti. Zároveň šlo o jeho debut za Spartu a stal se prvním hráčem ročníku 2009, který nastoupil v české lize. I tak ale Sparta dokázala porazit Jablonec 2-0. Trenér Severočechů Luboš Kozel říká, že jeho svěřenci prohrát nemuseli. I oni se ale museli obejít bez Eduarda Sobola, který také dostal červenou kartu.
4: Bohužel jsme nedali gól třeba v té fázi toho zápasu, kdy to momentum bylo na naší straně. Tam měl vlastně nebyla, myslím, tu střelu na zadní tyč, která šla těsně. A kdyby jsme ten gól dali, tak by to měli domácí těžší samozřejmě, ale říkám, ta karta to hodně jako změnila ten ráz.
1: Sparta ztrácí ze druhého místa na první Slavii 8 bodů. Derby je na programu v sobotu. Bývalý basák Metallica Jason Newsted odhalil, že byl nedávno po boji s rakovinou prohlášen za zcela zdravého. Potvrdil, že lékaři nemoc zachytili včas. 8. května to bude přesně rok, co podstoupil zákrok kvůli rakovině hrdla. Newsted v roce 1986 nahradil zesnulého Cliffa Burtona. Hrál na mnoha nejúspěšnějších deskách kapely. Jejich cesty se rozdělily až v roce 2001. Dnes čekejte oblačno až zataženo, aspoň na západě, na východě i polojasno. Maxima kolem 7 a 25.
2: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Přilepím k tomu ještě jedno rychlé info z dopravy. Dejte pozor, v ulici třídy Ludvíka Kalmy a Volkharta Köhlera v obci Mladá Boleslav stala se tam nehoda. Taky pozor v ulici Královopolský tunel v obci Brno. Překáží tam po nehodě cosi. Překážka může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části. Neprůjezdný je levý jízdní pruh. Tak pojďme raději za muzikou, dáme si Queen, Muse nebo třeba taky Tři sestry. Hezký ráno.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.20, pojďme se tedy podívat na situaci v dopravě. Tu pro nás dneska sleduje Lenka. Nazdar Leni, jak to vypadá v tuhletu chvíli?
2: Ahoj, to má hezké dopoledne. V Karlíně v Pobřežní ulici mezi křižovatkami ulic 1. pluku a Vítkova bourala 3 osobní auta. Na místě počítejte s omezením. Na východní Štěrboholské a jižní spojce popuždějí kolony nejdříve mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak před Barandovským mostem do Dobříské. A na dálnici D7 z Chomutova do Prahy je kolona u letiště mezi 5. a 1. kilometrem kvůli dopravnímu omezení. Z Global Assistance Lenka.
1: Lení, díky za info.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Co se počasí týče, v tuhle chvíli už velmi příjemných 18 stupňů, oblačno. Dnešní předpověď je tedy taková, že nás čeká spíše oblačná až zatažená obloha. Je přechodně polojasno, později odpoledne večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, beze srážek, teploty až 27 stupňů, prosím pěkně. V noci to klesne k 10, úterý, tedy zítřek, bude velmi podobný tomu dnešku, zataženo až oblačno, teploty až 28 stupňů. Tak jo, dáme si určitě Erika Clapna a ne jeho koncert za dveřmi, tak ať jsme trošku naladěni, no ale nevynecháme ani novinku, tentokrát to budou skvělý Marmouzec.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Nejlepší kytarista posledních 60 let. Eric Clapton dneska večer v pražský O2 aréně. A Eric Clapton od rána taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jeden z jeho nejlepších songů.

0: Showzone, kam dnes naživo.
1: Jdem se na to podívat, hezky, pěkně při pondělku, co nám kde v klubech nachystali. Něco málo tu je, o to krásnější, tak samozřejmě akce číslo jedna, Eric Clapton v O2 aréně, ale třeba vyloženě klubovky v Lucerna Music Baru The Tiger Lilies, Faláci Akropolis, Lumber Trio a Connie Rose, Alan Spershaw, asi a Aida the Young v KDčku Krakov, Michal Pavlíček a Michal Nejtek v divadle Dobeška. Tak jo, drží to Praha. O ničem jedním teda v tuto chvíli nevíme. Klidně dejte echo, rádi zmíníme, posílám Ozzyho taky Linkin Park.
0: Radio Rock Zone. Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Poprvé v historii. Jedna titulní strana, 7 finalistek castingu, hledáme Playmate 2026. 7 žen, 7 příběhů, 1 vydání. Jiří Langmajer o formě, která nehasne. A realita digitálního placeného sexu. Bez filtru. Tohle číslo chceš mít. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
2: Praha

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je rečírek.
1: Mám tu desku Juna Andersona Survival and Other Stories. Není to žádná novinka. Jun Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát.

Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Dáme ještě jednu rychlou, než dorazí Pišto, no, s ním i tedy další zprávy. V ulici Letňanská v Praze samozřejmě se stala nehoda, je tam jedno vozidlo, tedy překáží na vozovce, průjezd tam tedy se zvýšenou opatrností, no a Jiráskův most, tedy ještě jednou Praha, tam je úplně neprůjezdný pravý jízdní pruh, stala se tam taky nehoda. Tak, dáme si Green Day.
0: Radio Rock Zone.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na dek.cz.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.

0: Ano, Youngblood a Aerosmith na rádiu Rockzone, nějaký minuty zbývají do 10. hodiny, hezký pondělní, už tady v podstatě dopoledne, vám přeje Tomáš Frede, tady taky Pišto, tak si pojďme zase chvíli něco říkat.
1: Dobré, pravé, co to máme?
0: Budoucí ledne.
1: Dobře, tak tedy ráno ledne, Mezinárodní den hasičů, ale tak to už jsme dneska říkali tolikrát, že tím budeme šetřit, no a já jsem chtěl říct tohle. Kolíka snů
0: je tichá. Já už jsem si říkal, že tady nevidím v notičkách, hele.
1: No. No co nevidíš v notičkách?
0: Ty už jí trénuješ, ladíš jí?
1: No říkám si, že jsem si vybral fakt blbě.
0: Ty vole, já už taky nehrála asi 10 let, takže bacha na to. Ano, dnes mám narozeniny já. Ty, kde to slovím?
1: To tím, no.
0: No dneska, takže si přeju všechno krásný a nejlepší. Ano, narodil jsem se 4. 5. 1986, maminku jsem dokonce nechal na obědvat, takže někdy po obědě prý to bylo.
1: To si ale hodný kluk.
0: Ona mi vždycky volá přesně v ten čas. A já jsem tady dostal knížku, můj rok 1986, no radši, jestli nespívají, se budu děsit i já. Jak jsi to vymyslel? A já tady mám další lidi, kteří se narodili v roce 1986, zajímá tě to?
1: Povídej.
0: Tak třeba Tomáš Klus.
1: No.
0: Jo. Roman Kreuziger. Cyklista,
1: jo, jo, to je také ten v těch plavkách, jak jezdí.
0: No, asi jo. Jan Bernášek, tak to přece víš, že je to šachista. Víš, že Tomáš Werner je krasobruslař. Že třeba Jiřina Kudličková, tyčkařka. No jo? Mimochodem, všechno to jako květen záměrně, jo? Že to jsou květnový 86. Zkrátka samý sportovec a já.
1: No, a ty jsi taky takový sportovec. Teď no. Jako natáhnet se pro tu knížku, která má dobrých třeba 120 stran, to není sranda unést, ví.
0: Ne, jako bacha, já opravdu oproti tomu Tomáše, teda až na toho Tomáše Kluse, já tady vůbec nevidím žádný chudebníky. Jo, počkej, to byli domácí. Tak můžeme mrknout na svět. No, to už je, hele. No jo, Robert Pattinson, to je takovej ten tamten.
1: Aha.
0: Herec. Dobře. To víš, no. No nic, dobrý. Oscar Pistorius.
1: No jo, to je ten střelec.
0: No. A tak dále, no. Takže všechno nejlepší mě. Děkuju za přání, co mi průběžně už asi od 6 od rána chodí.
1: Opruzujou, viď? Protože já jsem se na tebe vyprd, protože jako tak rám opruzuje. Normál. Jako můžu ti napsat, dobře ti tak, to ti přeju. Ale...
0: Ne, neuděláš to, protože jsi prostě kámoš, takže právě. Já jsem spokojený a nemám zač. Tak můžeme jít dál?
1: No dobře, dej to na hlas tu šavli, co teďka ti tam hrála, protože...
0: Dobře, ty pokračuješ?
1: No jasně.
0: Už je to konečně ten Tarantino, nebo?
1: Ale žádný Tarantino.
0: Nikoho jiného neznám.
1: Ale ty neznáš Dicka Dalea.
0: No tak Dick Dale, to ne, no, to je on.
1: No, nebudu to překládat, Dick Dale.
0: Nedělej to, ale tak kdo to je přesně?
1: No, je to autor tady ty pecky, že jo? Mr. Lou.
0: Aha, tak to by mohl být třeba i ročník 42?
1: No, nemohl by. Ale narodil se v dnešní den v roce 1937.
0: Aha, no tak to hele, zase tak úplně špatně jsem byl. Tak Dickovi všechno krásný.
1: Ale, nutno říct, že vlastně se konečně trefil do správného roku, tedy do sebe.
0: Ano, sebe jsem aspoň dál, teda to jsem rád.
1: I když tím neříkám, že by se naše rubrika opět nemenovala zase blbě, pokud je o tebe, že?
0: Ne, však ještě taky nejsme u konce, že jo? Navíc tebe, když se dotážu, zda máváme, takzvaně dodáli Dickovi, nebo je ještě mezi námi Pišto zuřivě krčí rameny.
1: Podstatný je, že ty tu seš mezi námi.
0: Jo, to já doufám, že ještě i chvíli vydržím. Tak můžeme jít dál?
1: No dělej.
0: Tak to ale vypni.
1: No tak dobře, tak 3, 2, 1 vypínám.
0: Jo?

0: Ne, jak jde o Michaela? Hele, my neznáme bratry a hlavně nám to neskutečně neskonale jde.
1: Počkej, jak neznáme bratry? Protože dneska se narodil, teda v dnešní den v roce, no to pak řekneš.
0: Jasně?
1: Bratr krále popu, Jackie Jackson.
0: Takže my řešíme už i bratry těch hlavních hráčů.
1: Tak basák, bubeník, bratr, tež na to tak. Samý.
0: Já jsem dostal basu, to ti pak
1: já
0: ještě
1: vím, modrou říct, ještě k tomu.
0: To je hustý. Vole, no. Každopádně, ano, klan Jacksonových je samozřejmě velmi významný klan a nebylo to zdaleka jenom o tom Michaelovi. No. Tak já najednou budu hádat i nějakýho bráku, teď ani nevíme, kolikátýho zleva či zprava. Každopádně, jakže se jmenuje?
1: Jackie.
0: Neboli JJ, tedy JJ, jo, Jackie třeba, Jackson, no. By mohl být ročník 1900. Moje byly podle mě moc roce, 1955, dám svůj silný.
1: No, tak zase blbě, Jackie Jackson, tedy bratr krále popu, se narodil 4. května v roce 1951.
0: No, tak gratuluju.
1: No, a ještě ti řeknu, že no. Se taky v dnešní den narodila máma krále popu.
0: Nekecej, tak to už vůbec nevím, jak se jmenuje.
1: Catherine.
0: No to je Kačka, no jo. No. Tak Káťa Jacksonová, paní Kateřina samozřejmě, tedy paní maminka.
1: Správně, Kateřina, syn Jacka.
0: Uf,
1: no
0: dobře.
1: Tak Jackson je syn Jacka, že jo?
0: Jo, jasně, no. Je tam dvojka?
1: A teď je zajímavý, že všichni jsou synové Jacka, to byl hrozně výkonej táta teda.
0: Jack byl hodně výkonej. No. Je tam dvojka?
1: Je tam, není tam.
0: Dobře, 1932.
1: No, tak zase blbě.
0: Jo, počkej, ne,
1: říkám, že tam není dvojka, no tak ji tam. No.
0: Tak 1930.
1: Dobře, Catherine Jackson, máma Michael Jackson se narodila v dnešní den v roce 1930, ano.
0: Já jsem neskutečně dobrý druhopokusář. Tak všechno krásný, ještě tady něco od tebe mám.
1: Daj.

0: Neil Armstrong?
1: Ne.
0: Dobře, tak tam končím.
1: Mike Dint přece.
0: No to je ten třetí.
1: No jasně, z
0: protože
1: těch čtyř.
0: Ten druhý, jo počkej, jsou čtyři, protože já si furt myslím, že
1: jsou tři. A on je asi šest, že jo, ale...
0: Podvádě, jasný. Dobře, kdo je Mike?
1: No basák přece.
0: Jasně, že basák, já v podstatě od víkendu už jsem taky basák.
1: No právě, jinak bych ho tam nedával.
0: No, akorát jsem tu ještě basu nestihl ani zapnout. Tak Mike...
1: To se nezapíná, to se Dint. Hraje.
0: Dint? Dint? Nebo Dirt?
1: Dirt.
0: Jo, Dirt.
1: No.
0: Bože. 1974.
1: No, tak zase blbě.
0: Nevadí.
1: Mike Dint, basák Green Day, se narodil v dnešní den v roce 1972.
0: Nevadí tím, že jsem prostě obdržel basu a tak trochu se ze mě stal tedy taky basák, tak mám právo na to příští rok ani sebe netrefit a vůbec to nebude vadit, protože to prostě zasloužím.
1: No, to je pravda.
0: No tak jo, všechno všem.
1: Jsi stejně starý, takže pěkný čtyřicítky, vole, a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
0: Vokorává chlebíček, kvůli tobě zdržuješ.
1: Stejně vokorali jako ty.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Středoškoláci míří k maturitě, Babiš se sešel se Zelenským a naši hokejisté podlehli Švýcarům. Provoz na koridoru u Pardubic je opět v provozu. Dnes ráno mezi Pardubicemi a Kostěnicemi srazil vlak ženu. Ta utrpěla těžká zranění a záchranáři ji letecky transportovali do nemocnice. U stroje vedoucího policisté provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Ve vlaku cestovalo přibližně 150 lidí. Nikdo z nich se nezranil. Příčiny nehody vyšetřuje policie. Provoz na koridoru byl přerušený asi 2 hodiny. Zkouškami z matiky a angličtiny začínají státní maturity. Připravila je státní organizace Cermat. Ke zkouškám letos poprvé půjde přes 84 000 středoškoláků. Většina si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18% takzvaných prvomaturantů. Zítra budou maturity pro všechny pokračovat testem z českého jazyka. Volitelné testy z němčiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny a těžší matematiky budou ve středu. Výsledky by Cermat měl školám předat do 15. května. Ukrajinský prezident Zelenský má zájem o ukončení války na Ukrajině. Podle premiéra Babiše jde o to, kdo ho zprostředkuje. Český premiér to řekl po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Dodal, že situaci komplikuje fakt, že americký prezident Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu. Zelenský později označil schůzku za produktivní.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Naši hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po nájezdech. S bilancí výhry a 2 porážek přesto obsadili na 3. turnaji seriálu Eurohockey Tour 2. místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod. K hokejové reprezentaci se zítra na švédské hry nově připojí 7 hráčů. Závěrečný turnaj série Eurohockey Tour naopak vynechá ze zdravotních důvodů elitní obránce Filip Hronek. Na Quiff TV můžete nově zkouknout snímek Pomocnice. Psychologický thriller podle světového bestselleru, který vás vtáhne do hry plné napětí, tajemství a nečekaných zvratů, pokračuje Saša Ptáčková.
3: Milý přijímá práci služebné v luxusním domě Niny a Andrew a čím si chce vyřešit své finanční problémy.
4: I just really enjoy being a housemaid. For the right families. Of course. You know this is a live-in position, right?
3: Postupně ale odhaluje, že za dokonalou fasádou bohatého páru se skrývá temná tajemství.
4: Oh my god. What kind of monsters are we?
3: To, co mělo být záchranou, se brzy mění v hrozbu, která obrací její život na ruby.
4: You're a lifesaver. I don't know what I'd do without you. Really.
1: Dnes čekejte oblačno až zataženo, na východě i polojasno, k večeru občas i nějaká přehánka, maxima kolem 25.
0: Děkujeme pěkně, před námi další muzika, tentokrát to budou R.E.M. a mám pro vás taky Offspring, hezký dopoledne.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po čtvrt na 11 dáme dopravu opět s Lenkou, ahoj.
2: Ahoj, to má hezké dopoledne ve Strakonické ulici směrem do centra u nájezdu na Barandovský most bourala dvě osobní auta. Nehody policie došetřuje také v Letňanské ulici před kruhovým objezdem s Čakovickou naproti Oby a na Jiráskově mostě na sjezdu na Smíchov. A na dálnici D7 z Chomutova do Prahy je kolona u letiště mezi 4. a 1. kilometrem. Global Assistance, Lenka.
1: Leni, díky, před námi určitě další pecka od Erika Kleptna, ať se ladíme na večer, dáme si taky další novinku, tentokrát to budou Dead Cab for Cutty.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta.
5: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Nejlepší kytarista posledních 60 let. Eric Clapton dneska večer v pražský O2 aréně. A Eric Clapton od rána taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jeden z jeho nejlepších songů.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Inu, nehoda v obce Žlutice, okres Karlovy Vary, dejte tam pozor, Praha, Pilníkovská ulice, tam taky havarovalo vozidlo, překáží na vozovce, pruje se tam možný se zvýšenou opatrností. No a kde jsem to měl ještě něco kolem Prahy, silnice 102, Praha...

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: No a ještě jedna rychlovka, ať je to kompletní, tedy. Mezi Klatovy a Ostřeticemi komplikuje provoz dopravní nehoda, bohužel je to se zraněním, na místě zasahují záchranné složky, zdržení očekávejte v obou směrech. V Praze na nájezdu na Lochovský most z Výpadové ulice se srazilo osobní auto s dodávkou, tak též počítejte s omezením provozu a s menším zdržením. Tak, toliko k dopravě, v této hodině pojďme si dát třeba Nightwish.
0: Radio Rock Zone.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
8: Muzika na tělo.

0: Čudáci, Dropkick Murphys na Radio Rock Zone. Pár vteřin zbývá do 11. hodiny. Tedy krásný dopoledne vám přeje Tomáš Frede. Přišel Pišto, přinesl zprávy. Pojďme do nich.
1: Dobré pravé dopoledne. Michal Pavlíček a Michal Nejtek dneska hrajou na divadle v Dobežce. Nebo na Dobežce. A Eric Clapton je ve Vysočanech, v O2 aréně.
0: Ano, je to tak.
1: Souvěc.
0: Toho jsem teda nikdy neviděl a mrzí mě to.
1: No, uvidíš ho dneska?
0: Neuvidím právě, no. Nějak jsem to nepošéfil. No,
1: v tom případě pojďme na všechno podstatné, co se děje.
0: Je to tak.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Českým úřadům došly peníze na rekvalifikace. Spojené státy začnou doprovázet lodě uvízlé v Perském zálivu a hokejové reprezentaci budou chybět další hráči. Policisté dopadli uprchlého vězně. 21-letý muž utekl v pátek z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Prohrabal se pod oplocením. Po nebezpečném muži, odsouzeném za násilnou a drogovou trestnou činnost, policie pátrala i s pomocí vrtulníku s termovizí. Podařilo se ho dopadnout včera odpoledne v Olomouci. Vězeňská služba podle serveru Novinky.cz zjistila, že vězeň chybí až při jejich přepočítávání. Možné pochybení proto prověřuje i generální inspekce bezpečnostních sborů. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc označil útek za fatální selhání několika osob a chystá personální opatření. Vyjádří se k ním podle serveru TNCZ dnes. Stát šlape na brzdu s rekvalifikacemi zdarma. Nyní se k ním dostane jen zlomek zájemců. Nárok na ně mají ti nejpotřebnější. Loni stát zaplatil celoživotní vzdělávání v rekordních 133 tisících případech. Někteří zájemci prošli i více školeními. Velká část z toho byly kratší digitální kurzy. Letos nastal totální propad. Ke konci dubna bylo schválených jen 2700 rekvalifikací. Podle Františka Bikára z tiskového oddělení úřadu práce bylo hlavní příčinou rozpočtové provizorium. Stát musel z omezených peněz nejdřív proplatit absolvované kurzy. Po skončení provizoria se ale podle Hospodářských novin bude šetřit. Úředníci budou například přezkoumávat, jestli je daná profese na trhu potřebná a zda se v ní má šanci dotyčný uplatnit. Spojené státy začnou hormuzským průlivem doprovázet uvízlé lodě. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země celého světa. Zdůraznil ale, že nabídka doprovodu se týká lodí z oblastí, které nejsou nijak zapojené do stávající situace na Blízkém východě, a akci nazval humanitární. Podle prohlášení Iránu by ale americký krok bylo možné považovat za porušení příměří.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejové reprezentaci přibývají omluvenky. Náš národní tým se na mistrovství světa musí obejít bez útočníka Dallasu Radka Faxy. Nepravděpodobná je i účast bostonského dua Pastrňáka se Zachou. Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr říká, že Faxu na šampionát nepustí zranění.
3: Bohužel musí na magnetickou rezonanci, že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní, takže tam bohužel jsme ztratili další jméno.
1: Kouči národního týmu Radimu Rulíkovi se omluvili i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu. Barslem Nalemi ho nemůže zapomenout. Rodné město slavného muzikanta, který zemřel před 11 lety, otevřelo unikátní malé muzeum Motorhead. Jmenuje se Old No. 6 a je místem plynným unikátních artefaktů. Baru s pivem Motorhead i neálko verzí Lemiho legendárního drinku Jack and Coke. Výtěžek navíc pomůže proměnit místní Queen's Theater v moderní hudební sál. Nedaleko navíc stojí i Lemiho socha. Do níž kytarista Phil Campbell uložil část jeho popela jako osobní poctu. Dnes čekejte na Moravě spíš polojasno, v Čechách spíš oblačno a zataženo, maxima kolem 25.
0: Děkujeme krásně, tentokrát z té absolutní klasiky mám pro vás připravenýho Iggyho Popa, ovšem dáme si taky třeba Škvor nebo Čeda Craigera a Carlose Santanu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.18 a já mám ještě jednou na drátě Lenku, která má informace z dopravy. Ahoj.
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy je kolona u letiště mezi 4. a 1. kilometrem. V Praze 4 v ulici Československého exilu, křižovatce s ulicí generála Šišky, se srazila 3 osobní auta, provoz je částečně omezený, očekávejte menší zdržení. A v Praze 6 v Patočkově ulici u křižovatky s ulicí Pod Královkou směrem do centra se srazilo osobní auto s nákladním. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lení, díky. Před námi je další song od Erika Kleptna, dáváme si ho celý den, tedy Erik Clapton dnes večer v O2 aréně, ovšem taky je tu, mám pro vás novinky, tentokrát to budou YouTube.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Nejlepší kytarista posledních 60 let. Eric Clapton dneska večer v pražský O2 aréně. A Eric Clapton od rána taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jeden z jeho nejlepších songů.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Krátce po půl dvanáctý, co se počasí týče, tak v tuhle tu chvíli už přes dvacítku, konkrétně 22 stupňů. Jinak oblačno, dnešek bude oblačný a zatažený. Jen někde by snad mělo být polojasno, večer na západě Čech přibývání oblačnosti a přehánky. Odpolední maxima až 27 stupňů, prosím pěkně. V noci to zůstane na 10 stupních, no a zítra nás čeká oblačná až zatažená obloha v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině. Četnější přehánky nebo i bouřky, teploty 24 až 28 stupňů. No, pěkný, tak snad to ještě nějaký ten den vydrží. Dáme si Ozzy Osbourne a Zacha Wilda.
0: Radio Rock Zone. Mám tu desku Jona Andersona Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka, Jon Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna rychlá doprava v této hodině na Královéhradecku na výjezdu Střebechovic pod Orebem směrem do Rokytna. Bourala, dvě auta jezdí se tady kyvadlově, zdržíte se kolem 5 minut. V Praze na nájezdu na Lahovický most z Výpadové ulice, tam se srazilo osobní auto s dodávkou, počítejte s omezením. V Dolních Počernicích v Pilníkovské ulici se srazila dvě auta, taktéž dejte tedy pozor.
0: Rádio Rock Zone. Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
2: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: MC5 a Tom Morello, Heaven Lifting, a song na Radio Rock Zone, půl minuta do 12. Krásný pravý poledne, samozřejmě už teď vám přejeme dobrou chuť.
1: A dobrou piť.
0: Dáme si k tomu ještě jedny zprávy.
1: A pozveme se za večerní muzikou živou. Alan Sparkov je v kulturáku Krakov, to je tam někde Bohnice, viď? Tam ty končiny.
0: Je to tak.
1: A nebo The Tiger Lilies opět v Lucerne Music Baru, stejně jako včera. Teď dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Supermarkety dál klamají u kus slev. Je poslední den pro podání daňového přiznání a do výškové budovy v Moskvě narazil dron. Supermarkety dál čarují s cenovkami u slev. Červené štítky podle kontrol České obchodní inspekce mnohdy lákají na slevy u zboží, které dokonce podražilo. Prodejci také podle portálu novinky.cz inzerují často slevy, aniž by informovali o původní ceně. Inspektoři musí při kontrolách dohledávat v evidenci, jaká byla skutečná nejnižší cena za 30 dní. V prvním čtvrtletí rozdali za porušování zákona na ochranu spotřebitele řetězcům pravomocné pokuty za více než 8 milionů korun. Ve srovnání s miliardovými tržbami a zisky řetězců ovšem není výše pokut příliš bolestivá. Na podání daňového přiznání elektronicky zbývají hodiny. Dnes je nejzazší termín, dokdy to můžou poplatníci udělat. Nejpozději dnes je také nutné daň uhradit. Přiznání jde elektronicky podat datovou schránkou nebo prostřednictvím portálu Moje daně. Ten ale může být podle finanční správy pod náporem opozdilců krátkodobě přetížený. Mluvčí úřadu Patrik Madle připomíná, že za podání daňového přiznání po stanovené lhůtě hrozí sankce.
3: Pokud je daňové přiznání podáno více než 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 tisíc korun.
1: Pokud za poplatníka podává daňové přiznání daňový poradce nebo advokát, platí pro něj prodloužená lhůta až do 1. července. Na budovu v ruské Moskvě ráno zaútočil dron. Informoval o tom starosta města Sergej Sobianin s tím, že stroj prorazil stěny 3 místností na 36. patře. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval. Incident se stal krátce před pátečními oslavami Dne vítězství, na který se v Moskvě tradičně chystá vojenská přehlídka.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mladý fotbalista Sparty zaznamenal smutný rekord. 17-letý český záložník Luis Azaka dostal červenou kartu za faul po pouhých 13 vteřinách na hřišti. Zároveň šlo o debut za Spartu a stal se prvním hráčem ročníku 2009, který nastoupil v české lize. I tak ale Sparta dokázala porazit Jablonec 2-0. Trenér Severočechů Luboš Kozel říká, že jeho svěřenci prohrát nemuseli. I oni se ale museli obejít bez Eduarda Sobola, který také dostal červenou kartu.
4: Bohužel jsme nedali gól třeba v té fázi toho zápasu, kdy to momentum bylo na naší straně. Tam mělo vlastně nebyla, myslím, tu střelu na zadní tyč, která šla těsně a kdyby jsme ten gól dali, tak by to měli domácí těžší samozřejmě, ale říkám, ta karta to hodně jako změnila ten ráz.
1: Sparta ztrácí ze druhého místa na Slávii 8 bodů. Derby je na programu v sobotu.

0: Bývalý basák Metallica Jason Newsted odhalil, že byl nedávno po boji s rakovinou prohlášen za zcela zdravého. Potvrdil, že lékaři nemoc zachytili včas. 8. května to bude přesně rok, co podstoupil zákrok kvůli rakovině hrdla. Newsted v roce 1986 nahradil zesnulého Cliffa Burtona. Hrál na mnoha nejúspěšnějších deskách. Jejich cesty se rozdělily až v roce 2001. V noci bude tma.
1: No?
0: Přemýšlel jsem, jak z toho vybruslit. No dobře, dneska v Čechách čekejte zataženo až oblačno. Na Moravě spíš polojasno. K večeru jaká ta srážečka. K večeru. Tečka. Maxima do 27. Už si to jen.
1: Ano, můžete se na nás samozřejmě kdykoliv spolehnout a v podstatě se kdykoliv na nás čímkoliv obrátit. Máme vždycky na vše erudovaný názor a informace. Stejně tak jako teď je informace taková, že před námi 90ková muzika. Dáme si Bloodhound Gang, Bon Jovi, nebo taky třeba Def Leppard.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: punch.
1: Radio Rock Zone. Je 8. duben, 63.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 12.20, jdem se na to podívat. Dejte pozor, na trase z Chomutova směrem na Karlovy Vary před Ostrovem stojí na vozovce odstavený nákladní auto. Projedete s opatrností, v Liberci v Hroznové ulici došlo k nehodě dvou osobních aut, taky počítejte s omezením. No a na trase z Liberce do Turnova za sjezdem na Rychnov u Jablonce nad Nisou stojí poruchaný nákladní auto. Pozor kolem. Další Eric Clapton, dáme se taky Fatboy Slim.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Poprvé v historii. Jedna titulní strana, 7 finalistek castingu, hledáme Playmate 2026. 7 žen, 7 příběhů, 1 vydání. Jiří Langmajer o formě, která nehasne. A realita digitálního placeného sexu. Bez filtru. Tohle číslo chceš mít. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
4: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone. Right about now, the funk's

Nejlepší kytarista posledních 60 let. Eric Clapton dneska večer v pražský O2 aréně. A Eric Clapton od rána taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jeden z jeho nejlepších songů.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se na to podívat. V Praze, v Evropský, směrem do centra ukřižovatky s ulicí José Martio, bouralo osobní auto s nákladním, zdržíte se nárazově, pak dejte pozor na D1 ve směru na Brno, na 35. kilometru stojí porouchaná dodávka. No a ještě zmíním jednou Prahu, Rašínovo nábřeží na křižovatce u Jiráskova mostu, tam se střetlo osobní auto s motorkářem, počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je rečírek.
1: Mám tu desku Juna Andersona Survival and Other Stories. Není to žádná novinka, Jun Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 se vytvořila dvoukilometrová kolona. Na Brněnsku na výjezdu z Litavy směrem do Olší došlo k nehodě. Je tam policie, projíždí se Kyvadlově. No a na příjezdu do Prahy po dálnici D7 v Lipské ulici směrem od Chomutova se kvůli omezení před odbočkou na Evropskou vytvořila taktéž zhruba dvoukilometrová kolona.
0: Radio Rock Zone.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Poladí 90 za náma, ladíte Radio Rock Zone, necelá minuta do 13. hodiny, hezký odpoledne vám přeje Tomáš Frede. Je tady se mnou Pišto, to znamená, že jsou před námi ještě jedny zprávy s ním. Čau.
1: Dobré, pravé, rané, nefalšované, tradiční pondělní odpoledne. Teploty venku se nám pohybují už kolem 20, s tím, že maxima dneska si řekneme až v závěru zpráv. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: EET se vrátí nejspíš od nového roku. Babiš se sešel se Zelenským a Siňaková je opět světovou jedničkou. EET se vrátí zřejmě od nového roku. Dnes se na tom dohodla vláda. Návrh musí schválit parlament. Vláda si od zavedení elektronické evidence tržeb slibuje na daních skoro 14,5 miliardy korun. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. Kdyby vláda měla obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy a zrušit zastropování nepeněžních benefitů pro zaměstnance. Nově by také mělo být od daně osvobozeno spropitné a daň z přidané hodnoty. Hodnoty na nealkoholické nápoje podávané v restauracích by měla klesnout z 21 na 12%. Další podkrušnohorské město přichází o asistenty prevence kriminality. Jejich financování z Evropské unie skončilo. Po Sokolovu hlásí úbytek preventistů také Most, pokračuje Dušanova Lenta.
3: Asistenti pomáhají strážníkům ve vyloučených lokalitách. Nejčastěji řeší pití alkoholu, hluk nebo otázku drog. Ještě loni měl Most 20 preventistů a stály téměř 9 milionů. Přes polovinu zaplatila evropská dotace. Letos ale na 4 nejsou peníze a tak se tým zmenšil. Město sice požádalo o pomoc stát, jestli uspěje, ovšem není jisté.
1: Ukrajinský prezident Zelenský má zájem o ukončení války na Ukrajině. Podle premiéra Babiše jde o to, kdo ho zprostředkuje. Český premiér to řekl po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Dodal, že situaci komplikuje fakt, že americký prezident Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu. Zelenský později označil schůzku za produktivní.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Kateřina Siňaková je v deblu opět v čele světového žebříčku. Návrat na první místo, vítězka 10 Grand Slamů ve čtyřhře zajistila na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došli až k titulu. Z čela se sadila Elis Mertensovou z Belgie. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku. Vyrovnal si tak osobní maximum. Barslem na Lemiho nemůže zapomenout. Rodné město slavného muzikanta, který zemřel před 11 lety, otevřelo unikátní malé muzeum Motorhead. Jmenuje se Old Number 6 a je místem plným unikátních artefaktů, baru s pivem Motorhead i nealko verzí Lemiho legendárního drinku Jack and Coke. Výtěžek navíc pomůže proměnit místní Queen's Theatre v moderní hudební sál. Dnes čekejte na východě spíš polojasno, na západě spíš oblačno i zataženo, k večeru hrozí i nějaká přeháňka, maxima kolem 25.
0: Děkujeme pěkně, pojďme za další muzikou, tentokrát si dáme Vohnouty, Faith No More nebo Nickelback a přeju vám krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se na to podívat, 13.18, vydejte pozor na D1, 3. 15. kilometr ve směru z Ostravy do Olomouce, stojí porouchaný auto, D10, 6. kilometr ve směru do Prahy, taky porouchaný auto u cesty, tak dávejte na to pozor. V Karlových Varech v Chebské ulici u křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše se srazila dvě auta. Částečně brání v provozu, zdržení je nárazový. No a v Praze v křižovatce Žitné a Štěpánské ulice se srazila dvě osobní auta. Částečně blokují dopravu. Dáme si Black Label Society song s názvem Ozzy Song.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
4: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
5: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
6: Novinka. Exkluzivně na Radio Rockzone.

Nejlepší kytarista posledních 60 let. Eric Clapton dneska večer v pražský O2 aréně. A Eric Clapton od rána taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jeden z jeho nejlepších songů.

0: Groove Zone, kam dnes naživo.
1: Ano, pojďme se na to podívat. Samozřejmě Eric Clapton dnes v O2 aréně, každou očku si dáváme nějakou pecku od tyhletý legendy. Jsou tady ale samozřejmě ještě nějaký další záležitosti, víceméně klubový v Lucerne Music Baru, The Tiger Lilies, Lambert Trio a Conic Rose v Paláci Akropolis, Alan Sparhawk, taky Ida the Young v KD Krakov, Michal Pavlíček a Michal Nejtek v divadle Dobežka.
0: Radio Rock Zone. Mám tu desku Jona Andersona Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka, Jon Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. No bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone. Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Queen a David Bowie a naprostá klasika Under Pressure na rádiu Rock Zone. Ode mě to pro dnešek všechno. Loučím se s vámi od 14. už Šimon Kalousek. My si to dáme společně zase zítra od 9. raní, ostatně jako vždycky. Do té doby čus. Under
1: Pressure. Rádio Rock Zone. Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Kapela Pixies na Radio Rock Zone nám tady dohrála půl minuty před 14. hodinou, tady ve chvíli, kdy vás znovu po víkendový přestávce od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek. Krásný pondělní odpoledne, přátelé. Dneska je 4. květen, což stylově znamená, že svátek mají květoslavové, tak milí květošové, všechno krásný. Taky si dneska připomínáme Mezinárodní den hasičů, takže prosím vás, nic nezapalujte, ať si to páni hasiči můžou dneska v klidu oslavit. No a každopádně se mnou teďka už ve studiu Sašenka, pojďme na první společný zprávy. Čus.
1: Je to tak, nazdar, krásný odpoledne. Já už se koukám, kam bych vás pozvala za muzikou. Samozřejmě národní události. Je dneska koncert v podstatě kytarový legendy Erika Claptona, který probíhá v O2 aréně. Více řekneme přímo ve zprávách. Budeme mít pro vás zajímavé informace, tak si počkejte. Teď už přeskočím na počasí. Dneska v noci poměrně teplo. 15 až 10 stupňů. Ty nejnižší teploty, jinak bude oblačno až zataženo. Zejména na západě a severozápadě Čech čekáme nějakou přeháňku nebo i zabouří. Tak jestli vás to probudí, tak se nebojte, že někdo u vás krade, ale je to počasí. Hlavně na Moravě a ve Slezsku potom čekáme polojasno. Zítra opět další horký letní den s teplotama do 28. Přehánět se to bude jen výjimečně, více řekneme za chviličku. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražská energetika zdražila fixované ceníky energií, v bitcoinové kauze padla další obvinění a Praha vítá Erika Claptona. Pražská energetika reaguje na tržní ceny. Od května zdražila fixované produkty elektřiny i plynu. Firma tím reaguje na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem. U těch si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo dohodou o fixaci cen se nic nemění. Vyplývá to z nových ceníků dodavatele. Společnost PRE je další z řady dodavatelů, kteří reagovali na růst tržních cen energií. Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu od začátku války na Blízkém východě stouply o desítky procent. V bitcoinové kauze padla další obvinění. Policie obvinila další tři lidi v kauze darování kryptoměny ministerstvu spravedlnosti. Jak uvádí vrchní státní zastupitelství Olomouc, jde o zneužití pravomoci a legalizaci výnosů. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu trojici obviněných stíhají na svobodě. V případu je už obviněný Tomáš Jiřikovský, a to kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Ten je stíhaný ve vazbě. Spojené státy začnou hormuzským průlivem doprovázet uvízlé lodě. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země celého světa. Zdůraznil ale, že nabídka doprovodu se týká lodí z oblastí, které nejsou nijak zapojené do stávající situace na Blízkém východě, a akci nazval humanitární. Podle prohlášení Íránu by ale americký krok bylo možné považovat za porušení příměří.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mladý fotbalista Sparty má na kontě nechtěný rekord. 17-letý český záložník Luis Azaka dostal červenou kartu za faul po pouhých 13 vteřinách na hřišti. Zároveň šlo o jeho debut za Spartu a stal se prvním hráčem ročníku 2009, který nastoupil v české lize. I tak ale Sparta dokázala porazit Jablonec 2-0. Trenér Severočechů Luboš Kozel říká, že jeho svěřenci prohrát nemuseli. I oni se ale museli obejít bez Eduarda Sobola, který také dostal červenou kartu.
3: Bohužel jsme nedali gól třeba v té fázi toho zápasu, kdy to momentum bylo na naší straně. Tam měl vlastně nebyla, myslím, tu střelu na zadní tyč, která šla těsně, a kdyby jsme ten gól dali, tak by to měli domácí těžší samozřejmě, ale říkám, ta karta to hodně jako změnila ten ráz.
1: Sparta ztrácí ze druhého místa na první Slávii 8 bodů. Derby je na programu v sobotu. Praha přivítá hudební legendu. O2 arénu dnes rozespívá autor globálních hitů a ikona světa kytaristů, 81-letý Erik Clapton. Pokračuje Tomáš Zemánek.
4: Fajnšmekři roku a blues by o Claptonově hudebním vlivu mohli mluvit dlouho. Prestižní časopis Rolling Stone ho řadí mezi nejlepší kytaristy všech dob. Asi největší krásu ale paradoxně našel v rytmu docela jednoduchém. Baladu Tears in Heaven Clapton vytvořil před 35 lety, když se jeho čtyřletý syn zabil pádem z mrakodrapu. Dnes ji živě už nehrává, fanoušky ale těší jinými hity. Skladba Leila i další se pod střechou pražské O2 arény rozezní od 8 hodin večer.
1: Na úplný závěr ještě mrkneme na počasí, to je jasný. Zítra bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, v západní polovině čestnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku budete mít zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky, nejvyšší denní teploty okolo 24 až 28 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně Sašence za zprávy. Po 14. hodině nás tady čekají Foo Fighters, dáme taky Deep Blue Something a jako otvírák slovenský horký, že slíže a jejich silný refrén.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Klasika o německých Except Balls to the Wall na rádiu Rockzone.
1: Doprava z Global Assistance.
0: Tak a od německý metalový klasiky pojďme na silnice, 14 hodin 23 minut. Situaci v Praze dneska sleduje Kuba z Globálu, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Na Pražském okruhu na cestě k letišti u Ořecha na 18. kilometru bourala dvě osobní auta s dodávkou. Zdržíte se v koloně už od Komořanského tunelu. Ve 2-kilometrové se popojíždí na příjezdu do Prahy z Chomutova, zdržíte se od exitu na letiště na Lipské ulici. A bouralo se v Praze na Hlávkově mostě na příjezdu do Holešovic, zdržíte se tam kolem 5, maximálně 10 minut. Z Globa Assistance, z Kuba.
0: Kubo, díky, podíváme se v rychlosti i mimo Prahu, pardon, pozor, aktuálně na trase ze Svitav směrem na Havlíčkův Brod na úrovni Oudoleně bouraly dvě osobní auta, blokované jeden jízdní pruh, projíždějte tam s opatrností. A v Pardubicích ve Štrosově ulici u křižovatky s Benedettiho ulicí došlo k nehodě 3 osobáků, doprava tam zpomaluje. Nás čeká za malý okamžik jedna z našich novinek, a to sice od kapely Revivalists, Heartstop. No a každou hodinu si dneska hrajeme něco od Erika Clapna, protože tahle legenda dneska večer samozřejmě zahraje, jak už bylo řečeno ve zprávách, v pražské O2 aréně. No a v téhle hodince si od Erika Clapna zahrajeme After Midnight.
1: Radio Rock Show. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
9: Novinka, exkluzivně na Radio Rock Zone.

Nejlepší kytarista posledních 60 let. Eric Clapton dneska večer v pražský O2 aréně. A Eric Clapton od rána taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jeden z jeho nejlepších songů.

0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Yeah.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku okolo 25 stupňů, k tomu oblačno, místy skoro zataženo. Noc na zítřek bude oblačná až zatažená, zejména na západě a severozápadě Čech ojediněle s přeháňkama nebo i bouřkama. Na Moravě a ve Slezsku bude spíš obloha jasná během noci. Noční teploty 15 až 10, zítra tedy v úterý přes den oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přeháňky, na Moravě a ve Slezsku polojasno a přeháňky výjimečně až k večeru. Nejvyšší den teploty 24 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20. Aerosmith nás čekají a předtím taky kapela Cedar Leach.
2: Mám tu desku Juna Andersona Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka, Jun Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jít na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávama ve tři ještě v rychlosti omrkneme situaci na silnicích tady v Praze. Na Kbelské ulici před sjezdem na Cínoveckou směrem k dálnici D8 došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Blokovaný je pravý jízdní pruh, kolona tam má zhruba 3 kilometry. No a na Českomoravské ulici před křižovatkou s ulicí Křižkovou směrem z centra se srazily dvě osobní auta a blokovaný jeden jízdní pruh. Očekávejte silný provoz. No a mám tady taky jednu nehodu ze Strakonicka. Pozor na příjezdu do Makarova ze Slučína. Tam došlo k nehodě a jezdí se tam kyvadlově.
0: Radio Rock Zone. V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
5: Muzika na tělo.

0: Kapela Good Charlotte na rádiu Rock Zone. Tak přátelé, za pár vteřin tady máme 15. hodinu. Od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek. Pohodový pondělní odpoledne všem. Se mnou ve studiu už samozřejmě Sašenka, na úvod hodiny jsou tu další zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, krásný odpoledne. Máš pravdu, člověče, Freďák dneska 40.
0: Na a my den, jsme mu ještě do éteru nepopřáli.
1: My jsme mu nepopřáli a v den Star Wars slaví své 40. narozeniny. To je stylový.
0: Tak to má všechno krásný, jestli náhodou posloucháš, i když pochybuju trochu.
1: Přesně, posíláme pusu. Tak.
0: Tak jo.
1: Přátelé, tak jo, pojďme tady od nějakých blbůstek samozřejmě k informacím. Já kromě tedy přání mám i pozvánku za muzikou. Největší akce dneska Eric Clapton, jasný, víme, Auto Arena. Jinak si můžete dát třeba Michala Pavlíčka a Michala Nejtka v divadle Dobeška. No a co se počasí týče, tak v noci oblačno až zataženo, někde přehánky nebo i bouřky, to zejména na západě nebo severozápadě republiky. No a noční teplota je okolo 15 až 10 stupňů. Zítra bude horko s teplotama do 28 stupňů, ale pozor, čekáme přehánky. Více řekneme za chviličku po zprávách. Pojďme na to. Je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ex-ministra Blažka obvinila policie v bitcoinové kauze. Paliva budou zítra zas o něco dražší a tenistům nestačí odměny na French Open. Bitcoinová kauza doběhla Pavla Blažka. Podle médií se ex-ministr spravedlnosti vyslechl obvinění spolu se svým někdejším náměstkem Daňhelem a advokátem Ticem. O obvinění dalších tří lidí dnes informovalo na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Podle detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu se dopustili legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. V případě odsouzení hrozí obviněným 5 až 12 let vězení, jak uvedl vrchní žalobce Dragoun. Stíhání jsou na svobodě. Podle žalobců dva obviněné mají vyšetřovatelé za pachatele a jednoho za organizátora. Všichni tři jsou obviněni také z pokusu o praní peněz. Při tankování si opět sáhneme hlouběji do kapsy. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Výrazněji tentokrát zdraží benzín, jehož nejvyšší cena oproti dnešku stoupne o 40 haléřů na 44 korun a 30 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty pak stoupne o 4 haléře na 43,60 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Američané mění své cestovní plány. Místo na letiště míří tisíce lidí na nádraží nebo k autobusovým terminálům. Důvodem je zdražování letenek i nové letištní poplatky, pokračuje Hedvika Miller.
3: Letadlo se pro americké rodiny stává příliš drahým luxusem. Ceny letenek i nové poplatky drtí jejich rozpočty. Tisíce lidí proto mění plány a vyrážejí na nádraží. Železnice i autobusové linky hlásí rekordy. Důvod je prostý. Jízdenky jsou často o polovinu levnější než palubní lístky. Cestující volí prémiové třídy a pohodlí. Například cesta vlakem z New Yorku na Floridu trvá přes 20 hodin. V lůžkovém kupé jako z hotelu ale uteče celé rodině s dětma v klidu. Navíc bez stresu a zmatku na přeplněných letištích.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Skupina tenistů se bouří kvůli odměnám na Roland Garros. Prémie podle nich neodpovídají stoupajícím příjmům pařížského Grand Slamu. V prohlášení jsou podepsaní třeba světová jednička Jannik Sinner, mnohonásobný šampion Novak Djokovic nebo běloruská tenistka Arina Sabalenková. Pořadatelé French Open letošní odměny navýšili zhruba o 10%. Vítězové ve dvouhře získají necelé 3 miliony eur. Poražení finalisté zhruba polovinu, zatímco tenisté vyřazení v prvním kole dostanou necelých 90 tisíc eur. Tenisté jsou ale přesvědčeni, že by měli mít větší podíl z příjmů. Ty letos podle odhadů přesáhnou 400 milionů eur. Tenistům z toho půjde kolem 15%, sportovci ale žádají 22%. Krev na CSKA a Lemmy. Foo Fighters přitvrzují. Kapela kolem Davea Grohla před pár dny vydala nové album Your Favorite Toy a rovnou přehazuje klip ke skladbě Spit Shine. Video je stylizované jako béčkový horor, plný černého humoru, umělé krve a odkazu na Lemmyho Kilmistra. Vidět ho můžete na rockzone.cz. Režie se ujal sám Grohl. Casting pak měla na starosti jeho dcera Harper, která si v klipu taky zahrála. Deska je první s bubeníkem Ilánem Rubinem a podle Grohla vznikala bez pravidel dél a i bez tlaku. Kapela prostě zapojila nástroje a nechala věci přirozeně plynout. A tak by to mělo být. Neúplný závěr ještě počasí. Zítra bude spíš oblačno, zataženo. V Čechách výjimečně, na západě četnější přehánky nebo i bouřky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno a večer přehánky jen výjimečně. Denní maxima 24 až 28 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Nabídka muziky po 15. hodině zní Tři sestry Republika a na úhodině australská legenda AC/DC a Rock and Roll Train. Tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární The Doors, debutový bezejmenný album z roku 1967 a ikonická skladba Break On Through právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a teď už zase aktuální doprava, 15 hodin 18 minut, situaci v Praze, popíše Kuba z Globálu, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne, na Praze 8 v Bohnicích, na Loďské ulici u Hvězděnské, a to je Hnězdenská. Čau Šimone, krásné odpoledne, na Praze 8 v Bohnicích, na Loďské ulici u křižovatky s Hnězdenskou, došlo ke srážce osobního vozidla s dvěma chodci, očekávejte tam omezení. V Hodoměřické ulici směrem na Hodoměřice bourala 4 osobní auta, blokují tam jeden pruh, takže se projíždí Kivadlově a v obou směrech se tvoří kolony. V Českomoravské ulici před ulicí k Žižkovu z centra bourala 2 osobní auta a problémy očekávejte na pražském okruhu na cestě k letišti. Na 10. kilometru z Braslavy je okruh uzavřený, dá se ale jet přes sjezd a nájezd u Zbraslavy a kolony jsou už téměř od D1. A dále na cestě k letišti na 18. kilometru zůstává neprůjezdný pravý pruh, tam si ale postojíte pár minut. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Podíváme se i mimo hlavní město. V Turnově v Nádražní ulici u křižovatky s Paciltovou bouralo osobní auto s cyklistou. Na místě zasahují záchranáři a blokovaný je jeden jízdní pruh. Na Sokolovsku v Dolním Rechnově v křižovatce ulic Bergmanova a Hřbitovní došlo k nehodě dvou osobních aut, počítejte s omezením provozu. A na trase Kopřivnice Frenštát pod Radhoštěm u Lichnova havarovalo osobní auto a převrátilo se. Na místě zasahují záchranné složky a policie a blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se ale zatím netvoří. Pojďme dát za chvilku horkou novinku od The Strokes, Go In Shopping. No a každou hodinu si dneska taky hrajeme něco od Erika Kleptna, který dneska večer zahraje v pražské O2 aréně. No a pro tuhle hodinku jsme zvolili předělávku, jeho předělávku songu původně od Boba Dylana, Knocking on Heaven's Door.
1: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Poprvé v historii. Jedna titulní strana, 7 finalistek castingu, hledáme Playmate 2026. 7 žen, 7 příběhů, 1 vydání. Jiří Langmajer o formě, která nehasne. A realita digitálního placeného sexu. Bez filtru. Tohle číslo chceš mít. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
5: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
6: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
7: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
6: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
7: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
6: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Nejlepší kytarista posledních 60 let. Eric Clapton dneska večer v pražský O2 aréně. A Eric Clapton od rána taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jeden z jeho nejlepších songů.

0: Tak Manic Street Preachers nám odehráli svůj song She's Suffering v živém provedení právě teď na Radio Rock Zone a pozvali nás tím zároveň na 18. hodinu na náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinku výběru z těch nejlepších rockových živánků, kterou si jako většinou i dneska dáte s mým kolegou Frankem. No a když už jsme u těch živáků, pojďme se rovnou podívat, na jaký koncerty můžete vyrazit dneska večer.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Tak dneska tady mám jenom Prahu, ale to, co se tady děje ohledně koncertů, to rozhodně stojí za to. Začnu samozřejmě O2 Arenou, kde dneska vystoupí legendární Eric Clapton. Ostatně mluvíme o tom dneska celý den a taky si každou hodinu hrajeme něco právě od Erika Claptona. V Lucerna Music Baru další britská záležitost, tentokrát kapela The Tiger Lilies. V Paláci Akropolis dva německý projekty Lambert Trio a Colny Crows. V kulturním domě Krakov v Bohnicích Ellen Sparhawk of Lau a Ida de Young a v divadle Dobeška dneska Michal Pavlíček a Michal Nejtek. Kompletní seznam všech koncertních akcí i na našem webu jako vždycky rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Čekají nás legendární Sex Pistols a předtím taky Young Blood a song Zombie.
1: Radio Rockzone.
2: Praha 22. a 23. května a Park Ledárny Bráník. Tři sestry Open Air. Fanánek a Zdeněk z SPS slaví 60. Pátek zahrají SPS, Dufialky a další a v sobotu Doktor Pepe a samozřejmě Tři sestry. Více na www.trisestryopenair.cz. Hlavně, že je večírek.
3: Mám tu desku Jona Andersona Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka. Jon Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak blíží se 16. hodina, kdy si tady se Sašenkou dáme další rychlej přehled zpráv, ale ještě teď v 15.45 nám Kuba řekne, jak to vypadá s pražskou dopravou aktuálně. Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Pražský okruh zůstává neprůjezdný od D1 k letišti na 10. kilometru na Radotínském mostě po dopravní nehodě. Objízdná trasa vede přes sjezd a nájezd u Zbraslavy, přerušované kolony čekejte od Jesenice. Dál k letišti na 18. kilometru překáží nehoda v pravém pruhu, pomalu se jede od Barandova. V Praze se boudlo na Dobřížské ulici před Barandákem a kolony se táhnou přes Blanku od Nové Polotavské. Omezený provoz je také v Blance v protisměru do Troji za nájezd na Dejvice a také tam narůstá zdržení. A po nehodě je blokovaný jeden pruh na Kbelské ulici před nájezdem do Letňan. Kolony čekejte z Hloubětina a přes Novopatskou od D10. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, děkuju. Podíváme se ještě v rychlosti mimo Prahu na Vyškovsku mezi Rousínovem a Vyškovem u odbočky na D1. Došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut, blokované jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. A na dálnici D8 na 83. kilometru ve směru do Drážďan v tunelu Libouchec stojí porouchaný vozidlo a dálnice je uzavřená, tak s tím počítejte.
0: Radio Rock Zone.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Lenny Kravitz a Paralyzed na rádiu Rock Zone nám dohrál tenhle ten song hezky, pěkně, přesně v 16 hodin, tedy ve chvíli, kdy vás znovu zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek, pohodový pondělní odpoledne. Se mnou už taky Sašenka, která má čerstvý informace, ahoj.
1: Tak se do nich pustíme, krásný odpoledne. Otevřeno mám na počasí, pojďme se na to rovnou mrknout. Dneska v noci bude nevídaně teplo. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů, jinak pod mrakem. Hlavně na západě a severozápadě čekáme ujediněle přehánky nebo bouřky. Zítra taky jsem tam přehánka, kde přesně řekneme si za chviličku teploty do 28 stupňů. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Půda v Česku vysychá, Praha vyžene kameloty z památkové rezervace a Siňaková je opět světovou jedničkou ve čtyřhře. Už víc než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha, tedy do hloubky 1 metru. Dalších 30% území naší země je zasažených druhým a třetím nejhorším stupněm. To je téměř vysušená horní vrstva půdy do 40 cm. Vyplývá to z aktuálních informací projektu Intersucho, za kterým stojí Ústav výzkumu globální změny Czech Globe. Současné sucho sebou nese problémy v zemědělství i lesnictví, citelně zvyšuje riziko šíření požárů. V té souvislosti se dnes ministři životního prostředí a vnitra Červený Smetnarem obrátili na Čechy, aby nerozdělávali ohně ve volné přírodě, protože tím zvyšují rizika lesních požárů. Praha zakáže kamelotům prodej v památkové rezervaci. Úpravu příslušného nařízení dnes schválili městští radní. Prodej časopisů totiž zneužívali takzvaní deštníkáři, kteří turistům v Praze nabízejí zážitkové jízdy autobusy. Hlavní město už loni ze stejného důvodu přijalo vyhlášku, která zakázala v centru veřejné sbírky. Skuteční prodejci tiskoven, hlavně časopisu Nový prostor, budou moct být na vymezených místech. Zákaz začne platit 14 dní po schválení. Robert Fico opět míří za Putinem. Slovenský premiér se má s vůdcem Kremlu sejít při nadcházející cestě do Moskvy. Fico to dnes řekl v Jerevanu, kde se zúčastnil summitu Evropského politického společenství. V ruské metropoli Fico plánuje slavit sovětské vítězství ve druhé světové válce. Předseda slovenské vlády navštívil Moskvu i před rokem, a to jako jediný lídr zemí EU a NATO. I tehdy Fico jednal s Putinem. Světoví státníci ve většině naopak omezili kontakty s představiteli Ruska po jeho vojenské invazi na Ukrajinu před více než 4 roky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Siňaková je v deblu opět v čele světového žebříčku. Návrat na první místo vítězka 10 Grand Slamů ve čtyřhře zajistila na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došli až k titulu. Z čela se sadili Elis Mertensovou z Belgie. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku, vyrovnal si tak osobní maximum. A mrkneme i do světa filmu. Na Quiff TV můžete nově zkouknout snímek Pomocnice, psychologický thriller podle světového bestselleru, který vás vtáhne do hry plné napětí, tajemství a nečekaných zvratů. Milý přijímá práci služebné v luxusním domě Niny a Andrewa a čím si chce vyřešit své finanční problémy.
3: I just really enjoy being a housemaid. For the right families. Of course. You know this is a live-in position, right?
1: Postupně ale odhaluje, že za dokonalou fasádou bohatého páru se skrývá temná tajemství.
3: Oh my god. What kind of monsters are we?
1: To, co mělo být záchranou, se brzy mění v hrozbu, která obrací její život na ruby.
3: You're a lifesaver. I don't know what I'd do without you.
1: Neúplný závěr ještě pohled na počasí. Zítra by mělo být pod mrakem. V Čechách zpočátku výjimečně a odpoledne potom zejména na západu. Srážky četnější, můžou se vyskytnout i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku budete mít zpočátku polojasno, večer přehánky jen výjimečně, denní maxima pak 24 až 28 stupňů.
0: Tak to bychom měli, já děkuju Sašence za zprávy. Po 16. hodině nás tady čeká Tarja, taky další dáma, Sheryl Crow, a novou rodiny si dáme slovenskou bandu Horký žeslíže a jejich pecku Bernardín.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Kapela YouTube, rok 1984, album The Unforgettable Fire a klasika Pride in the Name of Love právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, pojďme omrknout situaci na silnicích 16.21. Kubo, jak to vidíš v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Uzavřený zůstává pražský okruh od D1 k letišti, konkrétně na 10. kilometru na Radotínském mostě po dopravní nehodě. Objízdná trasa je přes sjezd a nájezd u Zbraslavy. Přerušované kolony čekejte od Jesenice. Dále čekejte zdržení v obou směrech před 18. kilometrem. Velké problémy jsou na Horoměřické ulici mezi Horoměřicemi a Evropskou ulicí. Překáží tam nehoda a v obou směrech proto čekejte dlouhé zdržení v kolonách. A ucpaná je například magistrála od Florence po křižovatku s Ječnou ulicí. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Na trase z Prahy do Příbramy na sjezdu ze Strakonický do Lipenců bouraly dvě osobní auta, zatím kolem projedete bez zdržení. V Kroměříži v křižovatce Melíčova náměstí a ulice Kolárova blokuje provoz nehoda osobního auta s autobusem. Čekejte tam dlouhý zdržení. V Karviné v Polské ulici u křižovatky s ulicí U Hřiště došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Dlouhý zdržení očekávejte v obou směrech. No a k nehodě došlo taky na trase Stanvaldu do Polska v Harachově. Zatím se tam kolona netvoří. Tak jo, Sabaton za malou chvilku nám předvedou svoji novinku, která se jmenuje Yamato. No a jak už tady bylo dnes mnohokrát zmíněno, dneska si taky každou hodinu hrajeme něco od Erika Kleptna, který večer koncertuje tady v Praze v O2 aréně. Tentokrát se udáme ve společnosti kapely Derek and the Dominos a zahrajeme si klasiku Layla.
1: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Radio Rock Zone.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rock Zone.

Nejlepší kytarista posledních 60 let. Eric Clapton dneska večer v pražský O2 aréně. A Eric Clapton od rána taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jeden z jeho nejlepších songů.

0: Radio Rock Zone počasí.
1: Aktuální teploty v Česku kolem 26, k tomu polojasno. Noc na zítřek už bude ovšem převážně oblačná až zatažená. K tomu na severozápadě Čech ojediněle s přeháňkama nebo bouřkama. Noční teploty 15 až 10, zítra přes den oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině četnější přeháňky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a přeháňky výjimečně až večer. A k tomu nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Čekají nás Queenie a taky Alice Cooper Up All Night.
2: Mám tu desku Juna Andersona Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka, Jun Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. No bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme 5 hodin další zprávy se Sašenkou, podíváme se ještě v rychlosti na silnice. Kubo, jak to vypadá v Praze teď? Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Neprůjezdní zůstává Pražský okruh na cestě k letišti na 10. kilometru po dopravní nehodě. Místo nehody lze objet přes sjezd a nájezd u Zbraslavy. Očekávejte kolonu už od Jesenice. Dále k letišti na 18. kilometru zůstává blokovaný po nehodě pravý pruh. Kolona je od Parandova a v protisměru vás doprava od Chrášťan. Z Prahy je ucpaná například jižní spojka v úseku od Spořilova po Barandovský most a nebo také Kbelská ulice v celém úseku Hloubětín Letňany. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky moc. Na dálnici D1 pozor na 193,5 kilometru u Brna ve směru na Vyškov. Bourali dvě osobní auta, který po nehodě stojí u krajnice. Projíždějte tam opatrně. V Písku v ulici na rozhledně u křižovatky s Hradišskou. Dva osobáky v sobě, i tam doporučujeme opatrnost. V Třebíči v Hilbertově ulici u křižovatky s ulicí Bedřicha Smetany došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla. Zablokovaný je jeden jízdní pruh. Doporučujeme opatrnost i tam. No a v Uherském Hradišti v ulici Politický vězňů. U křižovatky se Všehrdovou došlo ke střetu osobního auta s motorkou, provoz je tam částečně omezen. No a jedna čerstvá záležitost z Novojičínska na příjezdu do Frenštátu pod Radhoštěm směrem od Hodslavic. Tam zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Počítejte s omezením a nárazovým zdržením.
0: Radio Rock Zone.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
8: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Kapela Manic Street Preachers a song z jejich loňský velmi povedený desky Critical Thinking Hidden in Plain Sight právě dohrál na rádiu Rockzone. Za minutu a nějakou tu vteřinu je tady 17. hodina, což znamená, že vás od mikrofonu znovu zdraví Šimon Kalousek, krásný pondělní odpoledne a před startem poslední společný hodinky pro dnešní den dáme další zprávy. Je tu Sašenka se mnou, ahoj.
1: Je to tak, ahoj, krásný odpoledne, pojďme se do toho pustit. Já vás pozvu v úvodu za muzikou, samozřejmě největší dnešní akci je koncert Erika Claptona v O2 aréně, pokud se chystáte. Moc si to užijte, moc si to vychutnejte. Taky vám můžu nabídnout třeba v Rock Café opět v Praze kapely Emberfall a Fobia Žurnála. To je prej moc dobrá záležitost, říkal Šimonek. No a pojďme se ještě podívat společně na počasí. Dneska v noci teploty velmi vysoko, 15 až 10 stupňů, jinak bude pod mrakem, na západě a severozápadě čekáme přehánky nebo bouřky, ale ojediněle. No a zítra další horký den s teplotama do 28. Vrátím se k tomu. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Škody po požáru v Českém Švýcarsku budou vysoké, prostitutky v Mexiku se bouří a Krejčíková už je fit. V Českém Švýcarsku dál hoří. Už teď je jasné, že plameny poničily novou výsadbu a její oplocení. Škody budou také na turistické infrastruktuře v okolí Chřibské na Děčínsku. Od sobotního odpoledne hoří v terénu podobně náročném tomu v létě 2022. Tehdy oheň zasáhl 1000 hektarů, teď je to asi 100. Společné bude zřejmě i to, že pravděpodobnou příčinou požáru bude i tentokrát člověk. Uvádí to zpráva Národního parku. Stejně jako před 4 lety zásah i teď komplikují vysoké teploty a vítr. Na podání daňového přiznání elektronicky zbývají poslední hodiny. Dnes je nejzazší termín, dokdy to můžou poplatníci udělat. Nejpozději dnes je také nutné daň uhradit. Přiznání lze elektronicky podat datovou schránkou nebo prostřednictvím portálu Moje daně. Ten ale může být podle finanční správy pod náporem opozdilců krátkodobě přetížený. Mluvčí úřadu Patrik Madlé připomíná, že za podání daňového přiznání po stanovené lhůtě hrozí sankce.
3: Pokud je daňové přiznání podáno více než 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun.
1: Pokud za poplatníka podává daňové přiznání daňový poradce nebo advokát, platí pro něj prodloužená lhůta až do 1. července. Lehké ženy v Mexiku se bouří. Prostitutky v mexické metropoli si stěžují, že kvůli stavebním pracím a úpravám ve městě, které souvisejí s nadcházejícím mistrovstvím světa ve fotbale, už přišly o velkou část výdělku. Vadí jim také, že se je místní úřady snaží před šampionátem dostat z jejich obvyklých míst na ulici, aby nebyly na očích zahraničním návštěvníkům a nekazily městu pověst. V pátek kvůli tomu mnohé z nich demonstrovaly u příležitosti svátku práce. Napsal o tom deník El País.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Barbora Krejčíková už je zase fit. Česká tenistka doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu laborovala s kolenem, poté ji trápily svalové potíže. Na Antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci WTA Tour. V rozhovoru pro kanál Plus Sport řekla, že pauza byla delší, než čekala. Cradle of Filth řeší změnu v sestavě před americkým turné. Kapela potvrdila, že s kytaristou Jirkou Hábem dál nepočítá. Ten v krátkém období v kapele zaskakoval během náročné fáze turné. Naučil se set během pár dní a absolvoval část koncertů po Americe, Mexiku i Evropě. Sám uvedl, že jeho role byla od začátku dočasná a kapela se nakonec vydala jiným směrem. Frontman Danny Filth zároveň oznámil, že sestava se pro americkou část turné opět mění. A nového kytaristu kapela představí až na prvním koncertě. Ještě mrkneme na počasí, to je jasný. Zítra bude oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne potom hlavně na západě. Přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku budete mít zpočátku polojasno a večer zcela výjimečně přehánky. Denní maxima 24 až 28 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, po 17. hodině nás tady čekají Kabáti, taky Alanis Morissette a na úvod hodiny Red Hot Chili Peppers se songem Denny California.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ozzy Osbourne, rok 1980 a jeho první solový album po odchodu z Black Sabbath, Blizzard of Oz, no a konkrétně song Goodbye to Romance právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Od Ozzyho pojďme na silnice 1720. Kuba nám řekne, jak to teď jede v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Neprůjezdný zůstává Pražský okruh na cestě k letišti u Zbraslavy na 10. kilometru po nehodě. Lze místo objet přes sjezd a nájezd. Kolony se táhnou stále od Jesenice. Silnější provoz čekejte na ulici k Barandovu ve směru k Pražskému okruhu před odbočkou na Lamačovou. Zdržení tam kolem 5 minut. Stále je ucpaná jižní spojka mezi Spořilovem a Barandovským mostem. A v kilometrové koloně se zdržíte na Bělohorské z centra před Vypichem, kde navíc došlo k nehodě. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Na trase z Liberce směrem na Děčín u Jablonného Podještědí bourali dvě osobní auta, blokované jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. No a pozor taky na dálnici D7 na 65. kilometru ve směru na Prahu, došlo tam k požáru osobáku, projíždějte s opatrností. No a k požáru auta došlo taky na dálnici D2 na 29. kilometru ve směru na Brno, počítejte tam se zdržením. Nás čeká horká novinka od kanadských Nickelback, Bones for the Crows, už za chvíli. No a dnes taky každou hodinu něco od Erika Claptona, který dneska večer hraje v pražské O2 aréně. Tentokrát si dáme baladu Wonderful Tonight.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
5: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
8: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rockzone.

Nejlepší kytarista posledních 60 let. Eric Clapton dneska večer v pražský O2 aréně. A Eric Clapton od rána taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jeden z jeho nejlepších songů.

0: Klasika od Nirvány, Hardshape Box v živým provedení, no a samozřejmě celá hodinka živáků už od 6 u Franka v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert. Ode mě ještě Beatles, anebo taky Linkin Park, Heavy is the Crown.
1: Mám tu desku Juna Andersona, Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka, Jun Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Čas loučení nastává, přátelé, 17.43, ale ještě nám Kuba řekne, jak to vypadá s pražskou dopravou. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Připomínám neprůjezdný pražský okruh na cestě od D1 k letišti na Radotínské mostě po dopravní nehodě. Probíhá odklízení následků a do kolony se dojíždí už před Jesenicí. V úseku 2 kilometrů čekejte zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova za exitem na letiště. V Praze zůstává ucpaná jižní spojka mezi Krčí a Barandňákem a na Plzeň ulici u Tomáškovy došlo ke srážce osobáku s motorkářem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, ještě tady přihodím jeden Jablonec nad Nisou. Aktuálně tam dávejte pozor, v ulici Československé armády na kruhovém objezdu havarovaly tam 2 osobní auta a provoz je částečně omezen. Tak jo, přátelé, ode mě pro dnešek všechno, od 6 už si to tady přebírá Frank, s ním si dáte po víkendu naše pravidelné pořady Nekonečný koncert a hrajeme na přání. Takže krásný zbytek pondělka, no a my si to spolu dáme zase zítra v úterý klasicky od 14 do té doby čus.
0: Radio Rock Zone.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásný defalšovaný pondělní podvečer, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank, a vy samozřejmě stále posloucháte, nebo jste právě naladili Radio Rockzone. No, ale nejsem teď tady úplně nikomu ten mikrofon. Pocem. Nejsem tady sám, je to se mnou je druhá do vaší oblíbený dvojice, a to sice Sašenka, ahoj.
1: No, je to tady také líták, noze, čau.
0: Vám přejeme krásný pondělí 4. května 26. Taky všechno nejlepší k svátku všem květoslavům, květonům, Florianům, Silvanům a Silviusům, který ho dneska slaví. Taky se dneska připomínáme Mezinárodní den hasičů a samozřejmě Mezinárodní den Star Wars. Nechť vás síla provází. No a co já bych vám ještě řekl hezkýho, že dneska, ježiš, tak to se samozřejmě nemůžu nechat pro sebe, že narozeniny slaví náš drahý, milý kolega, kamarád, přítel a tak dále, Tomáš Frede.
1: Už jsme mu gratulovali, je to stylový na den Star Wars. Mítku,
0: jo, taky myslím, že se tak jako hezky pamatuje. No a tím já končím a Sašenko, přenechávám ti slovo, povídej.
1: Děkuji uctivě, no my se poposuneme dál a podíváme se na muziku. Samozřejmě největší národní akci je dneska koncert Erika Claptona v O2 aréně, ale nebudu se o tom moc vyjadřovat, víc vám prozradím ve zprávách. No a pojďme se tady společně ještě mrknout na počasí. Dneska tady podle mýho soudu bude poměrně teplo v noci. Nejnižší teploty je okolo 15 až 10 stupňů, jinak pod mrakem, no a na západě a severozápadě můžete čekat ojedinělé přehánky, možná i za bouří, uvidíme. Zítra to bude vypadat velmi podobně, ale horko, teploty do 28. Víc řekneme za chviličku a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Podíváme se, jaký byl první den státních maturit. Evropská komise vydá pokyny pro aerolinky ohledně leteckého paliva a Praha vítá hudební legendu. Tento týden odstartovaly státní maturity, přihlásilo se k nim rekordních 92 tisíc studentů, což je nejvíce za posledních 12 let. Dnešek patřil didaktickým testům z matematiky a angličtiny, zatímco zítra čeká všechny maturanty povinná čeština. Podle prvních ohlasů učitelů byla letošní matematika méně záludná než loni, i když některé studenty zaskočily rovnice nebo soustavy nerovnic. Drtivá většina maturantů volí jako druhý předmět angličtinu. Matematiku si vybralo jen 18% z nich. Po státních testech budou následovat školní zkoušky, které si letos mohou studenti nově nechat nahradit odbornými certifikáty. Do hořícího českého Švýcarska dorazili posily ze Slovenska. Naši sousedé nám poslali na pomoc dva vrtulníky Black Hawk. Hasiči přesto zatím požár nelokalizovali. Mluvčí hasičů Ústeckého kraje Lucie Vyškrabková řekla, že do hry opět vstupují takzvané bambivaky.
3: Tedy objemová nádrž, která přenáší tu vodu na místo zásahu. Nabírají se vodu tady v mobilních nádržích. Black Hawky mají možnost mít ten bambivak většího objemu než třeba vrtulníky policejní, které jsme tu měli také a máme.
1: Zásah hasičů v Českém Švýcarsku provází i vlna solidarity. Okolní obce vyhlásily na hasiče sbírku potravin. Vyškrabková ale upozorňuje na to, že je o hasiče postaráno. K zásahu by se podle ní neměl přibližovat nikdo, kdo tam nemá co dělat. Evropská komise vydá tento týden nové pokyny pro letecké společnosti kvůli hrozícímu nedostatku paliva v Evropě. Reaguje tak na varování Mezinárodní agentury pro energii, podle které zbývají starému kontinentu zásoby už jen na několik týdnů. Krizi způsobil zablokovaný hormuzský průliv v důsledku válečného konfliktu. Brusel situaci koordinuje s členskými státy a připravuje se na scénář, kdyby aerolinky musely začít hromadně rušit lety. Podle mluvčí komise je teď klíčová úzká spolupráce a transparentnost při sdílení zbývajících zásob.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistka Kateřina Siňaková se vrátila na tenisový trůn ve čtyřhře. 29-letá Siňaková se na první místo světového žebříčku vrátila díky včerejšímu vítězství na turnaji v Madridu, kde nakonec Američankou Taylor Townsendovou došly až k titulu. 24-letý Jiří Lehečka na Masters v Madridu postoupil do čtvrtfinále a v žebříčku si polepšil o jedno místo na 13. příčku, vyrovnal si tak osobní maximum. Lehečka je ve světovém žebříčku českou mužskou jedničkou. V ženském pořadí je českých tenistek nejlepší Karolína Muchová na 11. místě, Lindě Noskové patří 13. příčka. Světovými jedničkami jsou nadále Jannik Sinner z Itálie a Arina Sabalenková z Běloruska. Praha vítá hudební legendu. O2 arénu dnes rozespívá autor globálních hitů a ikona světa kytaristů, 81-letý Eric Clapton. Pokračuje Tomáš Zemánek.
4: Fajnšmekři roku a blues by o Claptonově hudebním vlivu mohli mluvit dlouho. Prestižní časopis Rolling Stone ho řadí mezi nejlepší kytaristy všech dob. Asi největší krásu ale paradoxně našel v rytmu docela jednoduchém. Baladu Tears in Heaven Clapton vytvořil před 35 lety, když se jeho čtyřletý syn zabil pádem z mrakodrapu. Dnes ji živě už nehrává, fanoušky ale těší jinými hity. Skladba Leila i další se pod střechou pražské O2 arény rozezní od 8 hodin večer.
1: Pokud tam budete moci, to užijte. Jak to bude vypadat zítra s počasím? Čekáme oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně odpoledne postupně, a to zejména na západě, přehánky četnější může i zabouřit. Na Moravě a ve Slezsku budete mít nejprve polojasno, večer výjimečně přehánky, denní maxima pak 24 až 28 stupňů.
0: Já ti moc krát děkuji, Sašenko. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořád nekonečný koncert neboli hodinu živáku na tělo. Hned skrát pro vás mám třeba Rammstein, Aerosmith nebo Pokes a jejich Sally McLean.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
5: And may I say, a very fine day it is indeed. Curved and sculpted in the approved manner by the hand of the Almighty.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 18.19 na Rádio Rockzone, to znamená jenom jediný, a to, že se pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situace nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, hezký podvečer. Stále zůstává neprůjezdný Pražský okruh na 10. kilometru u Zbraslavy směrem k letišti po dopravní nehodě. Zdržíte se v 10-kilometrové koloně už od Jesenice. Kamiony ale zpomalují už téměř u D1. Na jižní spojce v Praze se popojíždí mezi sjezdem na Vídeňskou ulicí a Barandovským mostem. Ucpaná je v obou směrech ulice k Barandovu mezi Barandiákem a odbočkou do Lamačovy ulice. A na dopravní nehodu dejte stále pozor na Plzeňské ulici u křižovatky s Tomáškovou. Boudal tam osobák s motorkářem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, moc krát díky, a my už se připadá další živáky. Čekají nás AC/DC, Muse anebo Guns N' Roses a jejich November Rain.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Poprvé v historii. Jedna titulní strana, 7 finalistek castingu, hledáme Playmate 2026. 7 žen, 7 příběhů, 1 vydání. Jiří Langmajer o formě, která nehasne. A realita digitálního placeného sexu. Bez filtru. Tohle číslo chceš mít. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
5: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: A když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě nesmíme zapomenout podívat taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Tak začneme Prahou, protože tu tady mám vlastně jako jedinou. Mám tu pozvánku samozřejmě do O2 Areny, kde dneska vystoupí Eric Clapton, v Lucerna Music Baru proběhne druhý koncert výborný The Tiger Lilies, v Paláci Akropolis vystoupí Lambert Trio a Connect Rose, v Kulturním domě Krakov vystoupí Alan Sparkhoe a Aida de Young a v divadle Dobeška Michal Pavlíček a Michal Nejtek. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítí. Teď už další živáky, čekají nás Def Leppard nebo Pink Floyd a jich Wish You Were Here.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je rečírek.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Mám tu desku Juna Andersona Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka. Jun Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jednou mrkneme na to, jak to vypadá s dopravou. Na D1 ve směru na Prahu na 51. kilometru stojí porouchané osobní auto. Projíždějte s opatrností v Mostě v ulici Slovenského nádraží Slovenského národního povstání u Krového objezdu se srazila dvě osobní auta. Projíždí se bez držení na D8 na 82. kilometru ve směru na Drážďany. Blokuje levý jízdní pruh porouchané osobní auto. Dejte tam pozor. Na D1 směrem na Prahu na 13. kilometru stojí Ukrajince porouchané osobní auto. Projíždějte s opatrností. A v Praze v Plzeňské ulici u křižovatky s Tomáškovou došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Provoz je tam částečně omezený. Tolik tedy k dopravě. My pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlý přehled zpráv.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
5: Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 7:00 večerní na rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný a to, že pro vás máme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním, ale samozřejmě od mikráku zdraví vaše oblíbené duo Franka Sašenka. My vám přejeme krásný pondělí 4. května 26, taky všechno nejlepší k svátkušem Květoslavům a samozřejmě krásný mezinárodní den hvězdných válek, neboli den Star Wars. Tolik ale chytrostí, pomalu jistě ode mě, no a Sašenko, já tě s dovolením přenechávám slovo, povídej, co máš pro nás ty.
1: Děkuji mnohokrát, já mám pro vás samozřejmě čerstvé informace, třeba to, že Foo Fighters vyjeli s novým klipem z nového alba. Můžete se na něj podívat na rockzone.cz už třeba teď, no a já vám o něm budu povídat za malou chvíli, to je jasný. Podíváme se před zprávama samozřejmě taky na počasí. V noci teploty okolo 15 až 10, jinak pod mrakem na západě a severozápadě ojediněle přehánky nebo bouřky. No a zítra teploty do 28 stupňů, no a nějaký přehánky, možná i bouřka taky. Víc řekneme za chviličku, teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Lipsku najelo auto do lidí, Strnadova zbrojovka má za sebou těžký den na burze a Foo Fighters vyjeli s ujetým videoklipem. V centru Lipska najel odpoledne automobil do skupiny lidí na pěší zóně. Incident si vyžádal 2 mrtvé a 2 těžce zraněné. Policie řidiče vozu SUV na místě zadržela, ale zatím neupřesnila, jestli šlo o nehodu nebo úmyslný útok. Svědci z místa hovoří o chaotické situaci a zmiňují i možný útok nožem. Tragédie se stala na rušné třídě v historickém jádru města, kam je vjezd automobilům dlouhodobě omezený. Německem v posledních letech otřásla už řada útoků s použitím automobilu jako zbraně. Šíření požáru v Českém Švýcarsku se zatím zastavilo. Před 6:30 hasiči vyhlásili lokalizaci požáru, informoval o tom šéf hasičů Vladimír Vlček. Plocha požářiště klesla z původních 100 hektarů na asi 20 hektarů. Ministr životního prostředí Igor Červený zatím odmítá mluvit o tom, že plameny spustila lidská chyba.
3: Prvé řadě musíme oheň hlásit, následně vyšetřit, jakým způsobem k tomu došlo a následně vyčíslit a naplánovat nápravu. Tento moment jsou to pro mě spekulace, dokud nebude ukončeno vyšetřování. Nebudu mít jasná data, tak on nechce nějakým způsobem komentovat.
1: Plameny České Švýcarsko sužují už od soboty. Při zásahu pomáhá i 9 hasičských helikoptér. 2 dokonce přiletěly na pomoc ze sousedního Slovenska. Požár v Národním parku je podstatně menší než ten největší před 4 lety. Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group zažily na amsterdamské burze černý den. Během dneška ztratili až čtvrtinu své hodnoty. Firma miliardáře Michala Strnada se tak propadla na polovinu své lednové upisovací ceny. Za strmým pádem stojí kritická analýza společnosti Hunter Brook. Ta zpochybnila deklarovaný rozsah výroby dělostřelecké munice i nesrovnalosti v tržbách dceřiných firem. Situaci navíc komplikuje vyřazení španělské továrny ze zakázek NATO a miliardový spor s minoritním akcionářem. CSG se výtkám brání a označuje je za mylnou interpretaci faktů. Investoři ale na pochybnosti kolem biznisu s municí reagovali masivním výprodejem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Skupina tenistů se bouří kvůli odměnám na Roland Garros. Prémie podle nich neodpovídají stoupajícím příjmům pařížského Grand Slamu. V prohlášení jsou podepsaní třeba světová jednička Jannik Sinner, mnohonásobný šampion Novak Djokovic nebo běloruská tenistka Arina Sabalenková. Pořadatelé French Open letošní odměny navýšili zhruba o 10%. Vítězové ve dvouhře získají necelé 3 miliony eur, poražení finalisté zhruba polovinu, zatímco tenisté vyřazení v prvním kole dostanou necelých 90 tisíc eur. Tenisté jsou ale přesvědčení, že by měli mít větší podíl z příjmů. Ty letos podle odhadů přesáhnou 400 milionů eur. Tenistům z toho půjde kolem 15%, sportovci ale žádají 22%. Krev, nadsázka a Lemmy Foo Fighters přitvrzují. Kapela kolem Davea Grohla před pár dny vydala nové album Your Favorite Toy a rovnou přihazuje klip ke skladbě Spit Shine. Video je stylizované jako béčkový horor plný černého humoru, umělé krve a odkazu na Lemmyho Killmistera. Vidět ho můžete na rockzone.cz. Režie se ujal sám Grohl. Casting měla na starosti jeho dcera Harper, která si v klipu i zahrála. Deska je první s bubeníkem Ilánem Rubinem a podle Grohla vznikala bez pravidel i bez tlaku. Kapela prostě zapojila nástroje a nechala věci přirozeně plynout. Vida na úplný závěr ještě počasí. Zítra oblačno i zataženo v Čechách. Zpočátku výjimečně, odpoledne potom hlavně na západu. Přehánky četnější nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude nejdřív polojasno, večer přehánky, ale jenom výjimečně. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
0: Sašenko, já ti moc krát děkuji. My už si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, kterým je hraní na vaše přání, čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už si pojďme dát Atriu a jejich You Give Love a Bad Name.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Barva zbylá na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj. Malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
2: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
1: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
2: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
1: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

A my tu máme pecku na přání, a to sice pro našeho volajícího a posluchače Roberta, věrného volajícího a posluchače, který mě poprosil o Plexis a jejich půlnočního rebela a posílá to nám sem do rádia a taky všem posluchačům Rockzone. Tak pojďme na to.

0: Radio Rock Zone.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, poslední hodinka společná před náma, to znamená jenom jediný, a to, že si dáme ještě předtím další rychlej přehled zpráv. Ještě předtím vás ale samozřejmě od mikráku zdraví vašeho oblíbeného duo Franka a Sašenka, přejeme krásný pondělí 4. května 26, tak ještě do nejlepších svátků všem květoslavům, květoňům, Florianům, Silvanům a Silviusům, který ho dneska slaví, a tohle chytrostí ale ode mě. Sašenko, povídej, co máš pro nás ty?
1: Děkuji mnohokrát, krásný večer vám přeju. Já mám pro vás čerstvé informace, to je jasný. Úvodem se podíváme na počasí dneska v noci. Mělo by být oblačno až zataženo. No, zejména na západě a severozápadě republiky nějaká přeháňka může i zabouřit. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Ale já se budu počasí víc věnovat ve zprávách, pojďme se do nich rovnou pustit, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ochladí se a bude i pršet. Čeští zemědělci si dělají vrásky kvůli suchu a Cradle of Filth se loučí s Jirkou Hábem. Po vlně tepla a sucha čeká Česko. Tento týden prudká změna počasí. Podle meteorologů začne od zítřka přibývat mraků a teploty postupně klesnou až o 10 stupňů. Nejdeštivějším dnem by měl být čtvrtek, kdy meteorologové očekávají až 25 mm srážek. Ty by mohly zmírnit současné riziko vzniku požárů. Zatímco začátek týdne ještě přinese tropické teploty kolem 28. Ve čtvrtek se maxima v Čechách udrží jen mezi 12 a 17. stupni. O víkendu se pak začne znovu oteplovat. Čeští zemědělci varují před výrazným propadem letošní úrody kvůli nejhoršímu suchu od roku 1961. Ohrožené jsou zejména jarní obiloviny, ale problémy se očekávají i u kukuřice, brambor nebo krmiva pro zvířata, což může vést k dalšímu tlaku na růst cen potravin. Agrární komora proto žádá ministerstvo zemědělství o úpravu dotačních podmínek, aby farmáři mohli lépe čelit nedostatku vláhy a přemnoženým hrabošům. Nadějí zůstávají hlášené deště. Podle odborníků ale u části plodin může být poškození porostu už nevratné. Robert Fico opět míří za Putinem. Slovenský premiér se má s vůdcem Kremlu sejít při nadcházející cestě do Moskvy. Fico to dnes řekl v Jerevanu, kde se zúčastnil summitu Evropského politického společenství. V ruské metropoli Fico plánuje slavit sovětské vítězství ve druhé světové válce. Předseda slovenské vlády navštívil Moskvu i před rokem, a to jako jediný lídr zemí EU a NATO. I tehdy Fico jednal s Putinem. Světoví státníci ve většině naopak omezili kontakty s představiteli Ruska po jeho vojenské invazi na Ukrajinu před více než 4 roky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pro kajakáře Josefa Dostála je největší motivací jeho syn. Malý Jonatán se narodil loni v létě. Společně s partnerkou, taky kajakářkou Anežkou Paloudovou, ho sebou berou na tréninky i na závody. Olympijskému vítězi z Paříže, který má dalších 5 olympijských medailí a je 5-násobným mistrem světa, syn dodává elán do přípravy.
3: To, že dokážu pádlovat opravdu rychle, jsem dokázal už hodně lidem, ale ještě vlastně ne moc Jonatánovi. A ten je vlastně mojí motivací. Tou hlavní ambicí je místo pro Českou republiku na single kajaku pro olympiádu v LA 2028.
1: Sezóna světových pohárů začne rychlostním kánoistům příští týden v Maďarsku. Cradle of Filth řeší změnu v sestavě před americkým turné a s kytaristou Jirkou Hábem dál nepočítá. Ten v krátkém období v kapele zaskakoval během náročné fáze turné, naučil se set během pár dní a absolvoval část koncertů po Americe, Mexiku i Evropě. Sám uvedl, že jeho role byla od začátku dočasná a kapela se nakonec vydala jiným směrem. Frontman Danny Filth zároveň oznámil, že sestava se pro americkou část turné opět mění a nového kytaristu kapela představí až na prvním koncertě. A na závěr se podíváme detailněji na zítřejší počasí. Čekejte oblačno až zataženo v Čechách zpočátku výjimečně odpoledne, potom zejména na západě četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku budete mít zpočátku polojasno, večere opět výjimečně přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
0: Sašenko, já ti moc krát děkuji, přeju krásný zbytek večera, my se uvidíme a uslyšíme ve středu, budu se těšit.
1: Já taky.
0: No a přátelé, my si pojďme na poslední společnou hodinku, plnou skvělých pecek na tělo, hned pro vás mám Škvory, Van Halen a nebo Disturbed a jejich Land of Confusion.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá s dopravou. Na dálnici D11 na 16. kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu stojí Ukrajince nepojízdné nákladní auto. Dejte tam pozor. Na Praze východ ve Velkých Popovicích v Sokolské ulici zasahují hasiči a policie u požáru domu. Místo je neprůjezdné. Pak tu mám v Praze v Těšnovském tunelu u křižovatky ke Štvanici bourala 3 osobní auta a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte s omezením provozu. A v Holešovicích křižovatce ulici Jateční a Komunardů došlo k nehodě 2 osobáků. Počítejte s omezením provozu. Tolik tedy k dopravě. My pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Pretty Reckless s názvem Love Me.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone počasí.
1: Jdeme se podívat, jak to vypadá a bude vypadat s počasím. Aktuálně mi to tu píše 22 stupňů, převážně oblačno až zataženo. V noci očekávejte oblačno až zataženo, zejména na západě a severozápadě Čech ojedinělé přehánky nebo i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Nejnižší teploty 15 až 10, v tisíci metrech na horách kolem 10. Zítra bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22, v tisíce metrech na horách kolem 20, v Krušných horách 17. Tolik tedy k počasí, my pojďme na další muziku. Čekej nás YouTube a nebo Evanescence a Kay Flay a jejich Fight Like a Girl.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Tu desku Juna Andersona Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka, Jun Anderson ji natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, i Frank se s touhletou kvalitou, která nestárne, s vámi pro dnešek loučí. Vy se samozřejmě užijte zbytek pondělního večera, no a my se uslyšíme až ve středu. A protože bude středa, tak klasicky od 2 do 6 odpoledne. Do té doby se mějte krásně, opatrujte se a ve středu zase čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
4: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ex-ministra Blažka obvinila policie v bitcoinové kauze. Američané mění letadla za autobusy a tenistům nestačí odměny na French Open. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Bitcoinová kauza doběhla Pavla Blažka. Podle médií si ex-ministr spravedlnosti vyslechl obvinění spolu se svým někdejším náměstkem Daňhelem a advokátem Ticem. O obvinění dalších tří lidí v pondělí informovalo na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Podle detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu se dopustili legalizace výnosu z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. V případě odsouzení hrozí obviněným 5 až 12 let vězení, jak vedl vrchní žalobce Dragoun. Stíhaní jsou na svobodě. Podle žalobců dva obviněné mají vyšetřovatelé za pachatele a jednoho za organizátora. Všichni tři jsou obviněni také z pokusu o praní peněz. Při tankování si opět sáhneme hlouběji do kapsy. Maximální ceny paliv na úterý znovu vzrostou. Výrazněji tentokrát zdraží benzín, jehož nejvyšší cena oproti pondělku stoupne o 40 haléřů na 44,30 za litr. Nejvyšší povolená cena nafty pak stoupne o 4 haléře na 44,60 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pondělí odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Američané mění své cestovní plány. Místo na letiště míří tisíce lidí na nádraží nebo k autobusovým terminálům. Důvodem je zdražování letenek i nové letištní poplatky, pokračuje Hedvika Miller.
2: Letadlo se pro americké rodiny stává příliš drahým luxusem. Ceny letenek i nové poplatky drtí jejich rozpočty. Tisíce lidí proto mění plány a vyráží na nádraží. Železnice i autobusové linky hlásí rekordy. Důvod je prostý. Jízdenky jsou často o polovinu levnější než palubní lístky. Cestující volí prémiové třídy a pohodlí. Například cesta vlakem z New Yorku na Floridu trvá přes 20 hodin. V lůžkovém kupé jako z hotelu ale uteče celé rodině s dětma v klidu. Navíc bez stresu a zmatku na přeplněných letištích.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Skupina tenistů se bouří kvůli odměnám na Roland Garros. Prémie podle nich neodpovídají stoupajícím příjmům pařížského Grand Slamu. V prohlášení jsou podepsaní třeba světová jednička Jannik Sinner, mnohonásobný šampion Novak Djokovic nebo běloruská tenistka Arina Sabalenková. Pořadatelé French Open letošní odměny navýšili zhruba o 10%. Vítězové ve dvouhře získají necelé 3 miliony eur, poražení finalisté zhruba polovinu, zatímco tenisté vyřazení v prvním kole dostanou necelých 90 tisíc eur. Tenisté jsou ale přesvědčeni, že by měli mít větší podíl z příjmů. Ty letos podle odhadů přesáhnou 400 milionů eur. Tenistům z toho půjde kolem 15%, sportovci ale žádají 22%. A na závěr doplním počasí. V úterý čekejte oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, a to zejména na západě, přehánky četnější a nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno, večer výjimečně přehánky a denní maxima pak 24 až 28 stupňů.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

tu desku Jon Anders na Survival and Other Stories. Není to žádná novinka, Jon Anders se natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jít na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pondělí bylo prvním dnem státních maturit. Praha vykáže kamelety z památkové rezervace a Evropská komise vydá pokyny pro aerolinky ohledně leteckého paliva. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Tento týden odstartovaly státní maturity, přihlásilo se k ním rekordních 92 tisíc studentů, což je nejvíce za posledních 12 let. Pondělí patřilo didaktickým testům z matematiky a angličtiny, zatímco v úterý čeká všechny maturanty povinná čeština. Podle prvních ohlasů učitelů byla letošní matematika méně záludná než loni, i když některé studenty zaskočily rovnice nebo soustavy nerovnic. Drtivá většina maturantů volí jako druhý předmět angličtinu. Matematiku si vybralo jen 18% z nich. Po státních testech budou následovat školní zkoušky, které si letos mohou studenti nově nechat nahradit odbornými certifikáty. Praha zakáže kamelotům prodej v památkové rezervaci. Úpravu příslušného nařízení v pondělí schválili městští radní. Prodej časopisů totiž zneužívali takzvaní deštníkáři, kteří turistům v Praze nabízejí zážitkové jízdy autobusy. Hlavní město už loni ze stejného důvodu přijalo vyhlášku, která zakázala v centru veřejné sbírky. Skuteční prodejci tiskovin, hlavně časopisu Nový prostor, budou moci být na vymezených místech. Zákaz začne platit 14 dní po schválení. Evropská komise vydá tento týden nové pokyny pro letecké společnosti kvůli hrozícímu nedostatku paliva v Evropě. Reaguje tak na varování Mezinárodní agentury pro energii, podle kterého zbývají starému kontinentu zásoby už jen na několik týdnů. Krizi způsobil zablokovaný hormuzský průliv v důsledku válečného konfliktu. Brusel situaci koordinuje s členskými státy a připravuje se na scénář, kdyby aerolinky musely začít hromadně rušit lety. Podle mluvčí komise je teď klíčová úzká spolupráce a transparentnost při sdílení zbývajících zásob.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na tenisový trůn ve čtyřhře. 29-letá Siniaková se na první místo světového žebříčku vrátila díky nedělnímu vítězství na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došli až k titulu. 24-letý Jiří Lehečka na Masters v Madridu postoupil do čtvrtfinále a v žebříčku si polepšil o jedno místo na 13. příčku. Vyrovnal si tak osobní maximum. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekejte oblačno až zataženo v Čechách. Zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, a to zejména na západě, četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku čekáme zpočátku polojasno a večer přehánky výjimečně. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: After this crazy headbanging, we want to play you something more beautiful. It's nothing else matters.

tu desku Jon Anders na Survival and the Other Stories. Není to žádná novinka, Jon Anders se natočil v roce 2011, ale tehdy zapadla a dnes přichází v remasterované podobě. Bývalý zpěvák skupiny Yes pro ní získal skladby na inzerát. Kdo chcete, abych zpíval vaši skladbu, pošlete mi MP3 a když se mi to hodí, dám jich na desku. Bylo to divné, ale vyšlo to. Zkuste to dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ex-ministra Blažka obvinila policie v bitcoinové kauze. Američané mění letadla za autobusy a tenistům nestačí odměny na French Open. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Bitcoinová kauza doběhla Pavla Blažka. Podle médií si ex-ministr spravedlnosti vyslechl obvinění spolu se svým někdejším náměstkem Daňhelem a advokátem Ticem. O obvinění dalších tří lidí v pondělí informovalo na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Podle detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu se dopustili legalizace výnosu z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. V případě odsouzení hrozí obviněným 5 až 12 let vězení, jak vedl vrchní žalobce Dragoun. Stíhaní jsou na svobodě. Podle žalobců dva obviněné mají vyšetřovatelé za pachatele a jednoho za organizátora. Všichni tři jsou obviněni také z pokusu o praní peněz. Při tankování si opět sáhneme hlouběji do kapsy. Maximální ceny paliv na úterý znovu vzrostou. Výrazněji tentokrát zdraží benzín. Jehož nejvyšší cena oproti pondělku stoupne o 40 haléřů na 44,30 za litr. Nejvyšší povolená cena nafty pak stoupne o 4 haléře na 44,60 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pondělí odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Američané mění své cestovní plány. Místo na letiště míří tisíce lidí na nádraží nebo k autobusovým terminálům. Důvodem je zdražování letenek i nové letištní poplatky, pokračuje Hedvika Miller.
2: Letadlo se pro americké rodiny stává příliš drahým luxusem. Ceny letenek i nové poplatky drtí jejich rozpočty. Tisíce lidí proto mění plány a vyráží na nádraží. Železnice i autobusové linky hlásí rekordy. Důvod je prostý. Jízdenky jsou často o polovinu levnější než palubní lístky. Cestující volí prémiové třídy a pohodlí. Například cesta vlakem z New Yorku na Floridu trvá přes 20 hodin. V lůžkovém kupé jako z hotelu ale uteče celé rodině s dětma v klidu. Navíc bez stresu a zmatku na přeplněných letištích.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Skupina tenistů se bouří kvůli odměnám na Roland Garros. Prémie podle nich neodpovídají stoupajícím příjmům pařížského Grand Slamu. V prohlášení jsou podepsaní třeba světová jednička Jannik Sinner, mnohonásobný šampion Novak Djokovic nebo běloruská tenistka Arina Sabalenková. Pořadatelé French Open letošní odměny navýšili zhruba o 10%. Vítězové ve dvouhře získají necelé 3 miliony eur, poražení finalisté zhruba polovinu, zatímco tenisté vyřazení v prvním kole dostanou necelých 90 tisíc eur. Tenisté jsou ale přesvědčeni, že by měli mít větší podíl z příjmů. Ty letos podle odhadů přesáhnou 400 milionů eur. Tenistům z toho půjde kolem 15%, sportovci ale žádají 22%. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekejte oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, a to zejména na západě, přehánky četnější a nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno, večer výjimečně přehánky a denní maxima pak 24 až 28 stupňů.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pondělí bylo prvním dnem státních maturit. Praha vykáže kameloty z památkové rezervace a Evropská komise vydá pokyny pro aerolinky ohledně leteckého paliva. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Tento týden odstartovaly státní maturity, přihlásilo se k ním rekordních 92 tisíc studentů, což je nejvíce za posledních 12 let. Pondělí patřilo didaktickým testům z matematiky a angličtiny, zatímco v úterý čeká všechny maturanty povinná čeština. Podle prvních ohlasů učitelů byla letošní matematika méně záludná než loni, i když některé studenty zaskočily rovnice nebo soustavy nerovnic. Drtivá většina maturantů volí jako druhý předmět angličtinu. Matematiku si vybralo jen 18% z nich. Po státních testech budou následovat školní zkoušky, které si letos mohou studenti nově nechat nahradit odbornými certifikáty. Praha zakáže kamelotům prodej v památkové rezervaci. Úpravu příslušného nařízení v pondělí schválili městští radní. Prodej časopisů totiž zneužívali tzv. Deštníkáři, kteří turistům v Praze nabízejí zážitkové jízdy autobusy. Hlavní město už loni ze stejného důvodu přijalo vyhlášku, která zakázala v centru veřejné sbírky. Skuteční prodejci tiskovin, hlavně časopisu Nový prostor, budou moci být na vymezených místech. Zákaz začne platit 14 dní po schválení. Evropská komise vydá tento týden nové pokyny pro letecké společnosti kvůli hrozícímu nedostatku paliva v Evropě. Reaguje tak na varování Mezinárodní agentury pro energii, podle kterého zbývají starému kontinentu zásoby už jen na několik týdnů. Krizi způsobil zablokovaný hormuzský průliv v důsledku válečného konfliktu. Brusel situaci koordinuje s členskými státy a připravuje se na scénář, kdyby aerolinky musely začít hromadně rušit lety. Podle mluvčí komise je teď klíčová úzká spolupráce a transparentnost při sdílení zbývajících zásob.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na tenisový trůn ve čtyřhře. 29-letá Siniaková se na první místo světového žebříčku vrátila díky nedělnímu vítězství na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došli až k titulu. 24-letý Jiří Lehečka na Masters v Madridu postoupil do čtvrtfinále a v žebříčku si polepšil o jedno místo na 13. příčku. Vyrovnal si tak osobní maximum. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekejte oblačno až zataženo v Čechách. Zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, a to zejména na západě, četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku čekáme zpočátku polojasno a večer přehánky výjimečně. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Bývalý kytarista nebožtíka Ozzyho Osbourna Zakk Wylde dnes šéfuje metalové kapele Black Label Society. Kapela vydala už 12 desek a novinka Engines of Demolition má velmi slušný ohlas. Možná i proto, že Wylde album korunoval poctou svému bývalému šéfovi Ozzy's Song. Ale chcete-li slyšet docela dobrý a perfektně vybroušený metal, zkuste večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ex-ministra Blažka obvinila policie v bitcoinové kauze. Američané mění letadla za autobusy a tenistům nestačí odměny na French Open. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Bitcoinová kauza doběhla Pavla Blažka. Podle médií si ex-ministr spravedlnosti vyslechl obvinění spolu se svým někdejším náměstkem Danielem a advokátem Ticem. O obvinění dalších tří lidí v pondělí informovalo na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Podle detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu se dopustili legalizace výnosu z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. V případě odsouzení hrozí obviněným 5 až 12 let vězení, jak vedl vrchní žalobce Dragoun. Stíhaní jsou na svobodě. Podle žalobců dva obviněné mají vyšetřovatelé za pachatele a jednoho za organizátora. Všichni tři jsou obvinění také z pokusu o praní peněz. Při tankování si opět sáhneme hlouběji do kapsy. Maximální ceny paliv na úterý znovu vzrostou. Výrazněji tentokrát zdraží benzín, jehož nejvyšší cena oproti pondělku stoupne o 40 haléřů na 44,30 za litr. Nejvyšší povolená cena nafty pak stoupne o 4 haléře na 44,60 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pondělí odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Američané mění své cestovní plány. Místo na letiště míří tisíce lidí na nádraží nebo k autobusovým terminálům. Důvodem je zdražování letenek i nové letištní poplatky, pokračuje Hedvika Miller.
2: Letadlo se pro americké rodiny stává příliš drahým luxusem. Ceny letenek i nové poplatky drtí jejich rozpočty. Tisíce lidí proto mění plány a vyráží na nádraží. Železnice i autobusové linky hlásí rekordy. Důvod je prostý. Jízdenky jsou často o polovinu levnější než palubní lístky. Cestující volí prémiové třídy a pohodlí. Například cesta vlakem z New Yorku na Floridu trvá přes 20 hodin. V lůžkovém kupé jako z hotelu ale uteče celé rodině s dětma v klidu. Navíc bez stresu a zmatku na přeplněných letištích.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Skupina tenistů se bouří kvůli odměnám na Roland Garros. Prémie podle nich neodpovídají stoupajícím příjmům pařížského Grand Slamu. V prohlášení jsou podepsaní třeba světová jednička Jannik Sinner, mnohonásobný šampion Novak Djokovic nebo běloruská tenistka Arina Sabalenková. Pořadatelé French Open letošní odměny navýšili zhruba o 10%. Vítězové ve dvouhře získají necelé 3 miliony eur, poražení finalisté zhruba polovinu, zatímco tenisté vyřazení v prvním kole dostanou necelých 90 tisíc eur. Tenisté jsou ale přesvědčeni, že by měli mít větší podíl z příjmů. Ty letos podle odhadů přesáhnou 400 milionů eur. Tenistům z toho půjde kolem 15%, sportovci ale žádají 22%. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekejte oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, a to zejména na západě, přehánky četnější a nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno, večer výjimečně přehánky a denní maxima pak 24 až 28 stupňů.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Bývalý kytarista nebožtíka Ozzyho Osbourna Zakk Wylde dnes šéfuje metalové kapele Black Label Society. Kapela vydala už 12 desek a novinka Engines of Demolition má velmi slušný ohlas. Možná i proto, že Wylde album korunoval poctou svému bývalému šéfovi Ozzy Song. Ale chcete-li slyšet docela dobrý a perfektně vybroušený metal, zkuste večer 11 na Radio Rock Zone.

watch out.